ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid

Zváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení,

let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní. Zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha. A vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, ale k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázela opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučí, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme a

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradník, si vždycky z něj dělali srandu. Jo. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

0: To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový. A jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.
1: Co by jsem ti pletl?

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikrenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zase to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřekl

Tak to byl človíček od Jaroslava Kenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, no vystoupení. Drželi jsme notu E, jo, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říkal, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

to byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říká, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás, Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ty dokončí.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, by si to nedovolil, zajímá. Ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No, tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může, být hezky. Nevěřil tomu. No, takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mává. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, až slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam... V kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby to Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná historka Zbyšková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
3: Jo,
2: že
3: tak. Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No, prosím. Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujeme, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou.

0: i děkuju. Vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujem.
0: Děkuji.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
3: Paní Tomsou, zdravím tež.
2: Děkuju, děkuju.
3: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně.
2: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
4: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
2: Ano, děkujem, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Molek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
2: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Češtiny,
2: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
2: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. No, ale majce docela jde, ta Věra Chytilová.
2: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
2: Ne, radši ne.
1: Dobře.
2: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
5: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova, točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
6: Neříkal jsem mi to.
5: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Já hraju a nejenom si říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
7: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli, a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
5: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
2: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
2: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní humoriáda pokračuje. Hezký den.
8: Halo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak jsi na to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili. Protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No, no vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu sebo chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybych těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, Vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abys toho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiče čekají komplikace v Jablunkovském průsmyku. Cenový strop na naftu mírně klesl, u benzínu je stejný jako včera. Do Lipové aleje v Českém Těšíně přibudou nové stromy. Taky dnes čekejte slunečné počasí a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk. Na jednom z hlavních tahů na Slovensko musí řidiči počítat s kolonami a se zdržením. Dopravu budou řídit semafory. Dělníci budou měnit povrch a zpevňovat podloží na asi 8-kilometrovém úseku mezi Jablunkovem a hranicí se Slovenskem. Jak upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, práce výjdou na zhruba 157 milionů korun.
2: Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
0: Maximální povolená cena nafty pro dnešek mírně klesla. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstává dnes stejný jako v pondělí, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravovalo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
3: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
0: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Český Těšín prodlouží Lipovou alej u Průmyslové ulice. Přibude 23 nových lip, které navážou na stávající stromořadí. Město je vysadí letos na podzim. Náklady ve výši 150 tisíc korun pokryje krajská dotace. Potvrzuje mluvčí radnice Nataša Cibulková.
4: Zeleň zachytává prach, tlumí hluk a přispívá ke zlepšení místního ovzduší. Stromy zároveň nabídnou útočiště ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům a podpoří tak pestrost života půzemí. V horkých dnech navíc pomohou ochlazovat se okolí a vytvářet příznivější mikroklima.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, teď ráno místy mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnicích v našem regionu je aktuálně klid, nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je úterý 6. říjnový den roku 2026 a protože máme 4 minuty po páté, tak začalo dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tereza Hájková a Petr Soukup vám budou dát společnost až do 9. hodiny dopolední. Mějte s námi hezký den.

0: Zamilovaná Lenka Filipová, 5 hodin 10 minut. Petr Wolf si prodlouží pobyt ve vězení o další rok. Bývalý poslanec u ostravského soudu přiznal, že se vyhýbal nástupu k 6letému trestu za dotační podvod. My máme jeho autentickou výpověď přímo z jednací síně. Více v reportáži, krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
4: Hello, can you hear me?
3: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
4: Hang on.
3: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek U3

0: počasí.
1: Opět je před námi pěkný podzimní den nejprve, ale pohled do regionu na severní Moravě a ve Slezsku je všude jasná obloha. Co se týče teplot, tak v Českém Těšině teď naměříte 6 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku teploměr ukazuje 9,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že v kraji bude hezky většinou jasno, jen ráno místy budou mlhy anebo nízká oblačnost, ty se pak následně budou rozpouštět. Teploty až 23 stupňů v nížinách, na horách mezi 14 a 18 stupni.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravská justice udělala definitivní tečku za kauzou uprchlého ex-poslance Petra Wolfa. Bývalý politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky uprchl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
1: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězenském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
2: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct,
3: určitě.
2: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
1: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní přibyl ještě rok vězení.
5: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
1: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
6: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
1: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Amy McDonald, teď už ale krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V bohumínské nemocnici přibude 6 nových specializovaných ambulancí. Sídlit by tam měli třeba neurologové nebo psychiatři. Na přestavbu pavilonu D za 25 milionů korun už radnice vybrala zhotovitele. Práce začnou podle mluvčí Jany Končítkové v lednu. V blízkosti nemocnice pak vznikne taky soukromá zubní klinika. Nejpozději dnes byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby a zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do Senátu. První etapa rekonstrukce zimního stadionu ve Studénce je už hotová. Sportovci mají nové šatny i sprchy, a to včetně podlah a kazetových podhledů. Radnice zázemí doplnila i moderními hokejovými lavicemi. Práce trvaly 75 dní a stály více než 4 miliony korun. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní dnes Český statistický úřad. Podle odhadů ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Valašském Meziříčí počítejte s uzavírkou v ulici Smetanova. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Objížďka vede po ulicích Vsetínská, Šafaříkova a u nemocnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program, to uslyšíte už za pár minut. Zpívat teď bude Daniel Hulka.

0: Komentovali jsme teď s Helenou Vondráčkovou, je 5 hodin 39 minut. Zhruba od 8 až 10 let je už pes považován za seniora a začínají ho pronásledovat zdravotní problémy. Jak o stárnoucí psy a také kočky pečovat, co jim prospívá a naopak co jim škodí? Na to se dnes v poradně budeme ptát Kateřiny Řehořové, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Zeptat se samozřejmě můžete prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66 i vy, naši posluchači. A to v čase mezi 11. a 12. hodinou, kdy poradnu s Ivou Havlíčkovou budeme vysílat.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začneme tou aktuální situací. Jaká je?
2: Tak v regionu je jasno nebo skoro jasno, zcela výjimečně v údolích se mohla někde vytvořit i mlha. Teploty jsou v hodně širokém rozmezí, nejčastěji kolem 7 stupňů, ale najdou se extrémy, třeba Rýmařovsko, Bruntálsko, 1-2 stupně nad nulou, ale v kousek sousedství Albrechtice 11 stupňů. Tak na horách je také poměrně teplo, kolem 8 až 9 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, jenom ve vyšších polohách je mírný jihozápadní do 5 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace, teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: Očekáváme, že bude jasno, skoro jasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů, na horách odpolední teploty kolem 16 a vítr slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci a co přinese středa?
2: V noci jasno nebo skoro jasno, ale k ránu od jihu bude přibývat oblačnost. Teploty v noci opět v širokém rozmezí od 10 stupňů po 4 stupně v údolích. Vítr ten bude slabý jižní, ale od vyšších poloh k ránu zesilující. Zítra čekáme přechodně více oblačnosti, zejména dopoledne bude oblačno. Odpoledne ji bude ubývat, ale bude beze srážek zítra. Maxima zítra opět kolem 21 a 20 stupňů. Na horách kolem 15, ale zesílí vítr, bude mírný jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: vám Marie Rotrová, přesný čas 5 hodin 53 minut. I dnes po 13. hodině přivítáme v našem vysílání hosta Alexe Minářové. Kdo se dnes posadí k mikrofonu?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby, tíhne některý z jeho synů k herectví, bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 6 hodin. Začátkem příštího roku chce Petr Wolf zažádat o podmínečné propuštění. Městská nemocnice Ostrava otevřela nové kognitivní centrum. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů. Mohly by ovlivňovat voliče. Počasí bude slunečné a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu Ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil jeho advokát Tomáš Miketa.
1: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Ostravská městská nemocnice zřídila nové kognitivní centrum. Zdravotníci tam budou pomáhat lidem s poruchami paměti a neurodegenerativními onemocněními. Centrum propojuje diagnostiku, léčbu, kognitivní trénink a podporu pacientů i jejich blízkých. K vyšetření se mohou s doporučením praktického lékaře objednat lidé, u kterých se nově objevují anebo postupně zhoršují potíže s pamětí anebo dalšími poznávacími schopnostmi. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými anebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Jeseničtí horští záchranáři dnes budou nacvičovat v horském areálu Dolní Morava evakuaci lidí z lanovky. Akce se účastní taky policisté, lezecké skupiny hasičů a zdravotníci. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
2: Kdy vlastně figuranty nám budou dělat studenti ze střední školy. Ta větev lanové dráhy bude vlastně téměř plně obsazená. Naším úkolem je si pasažéry sundat a pro nás je důležité, abychom si ověřili, jak dlouho ta evakuace trvá, abychom si znovu osvěžili postupy jako té evakuace.
0: Pietním aktem si členové Československé obce Sokolské připomenou 85. výročí zásahu ostravského gestapa proti svým předchůdcům. Při takzvané akci Sokol příslušníci gestapa v říjnu 1941 zatkli a uvěznili 85 členů ostravských sokolských žup. Část později propustili, ale většina zahynula v koncentračních táborech. Pietní akt se koná o 10:30 dopoledne před Čapkovou Sokolovnou v centru Ostravy.
3: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat. Český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
5: Tereza Hájková a Petr Soukup mají na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. října. Přejeme vám pěkné úterní ráno. A protože máme po 6., tak připomeneme ty, kteří si dnes připomínají svůj svátek, a to jsou nositelé jména Hanuš, což je křestní jméno, které má hebrejský původ a dá se vyložit jako Bůh je milostivý. U nás se používá jen minimálně, ale pokud by některý z Hanušů právě teď naše vysílání poslouchal, tak přejeme samozřejmě krásný sváteční den.

0: Český rozhlas Ostrava a Stevie Wonder, 6 hodin 12 minut. Rodiště dědečka Hugo Vavrečky, místo, kde byl vězněný i cíl první prezidentské cesty. Václava Havla s Ostravou pojilo mnohé. Oslavy jeho nedožitých 90 připravili studenti místního gymnázia. Jak vypadaly, to vám povíme v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Lokty a kolena jsou propnutá. S nádechem přesuneme celý trup vzad do pokrčených kolen a s výdechem dynamicky vrátíme zpět do vzporu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Pokud máte rádi hezké dny, jako třeba včera, tak i dnes budete spokojeni. Čeká nás další z hezkých podzimních a prosluněných dnů. Aktuální pohled do regionu Severní Moravy a Slezska napovídá, jaké jsou aktuálně teploty. V městě Albrechticích na Krnovsku teď naměříte 11 stupňů Celsia, na horách v Jeseníkách, konkrétně na Pradědu 7 stupňů, všude jasno. To hezké počasí dnes vydrží v průběhu celého dne, bude svítit slunce, nebude pršet, jen po ránu se místy mohou tvořit mlhy. Teploty podobné těm včerejším, v nížinách 23 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kuku, originálně si Ostravané připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Kromě projevů a písní si gymnazisté připravili dvojici výjevu o málo vídaném formátu. Na centrálním Masarykově náměstí předvedli živé obrazy z Havlova života.
1: Jsme v lednu roku 1980 a Václav Havel nastupuje do věznice v Heřmanicích, tedy nedaleko odsud.
2: Studenti Ostravského jazykového gymnázia Pavla Tigrida si nacvičili živý dvojobraz.
1: Havel se tváří jako velmi naivní chlapec, protože netuší, co ho v Ostravě čeká.
2: Výjev komentuje pedagog Jiří Hruška. Ten se studenty navštívil i celu číslo 11 ve vězeňském bloku A. 15-letá Eliška Kubásková má uniformu dozorkyně.
3: Přicházíte myšlenky na to, na jakou stranu bych se v tom režimu postavila, jestli bych se prostě přizpůsobila, anebo bych jako bojovala aktivně proti tomu.
2: A obraz druhý, stejný člověk se stává prezidentem Československa.
1: Připomenout to, jak se v Čechách může rychle situace měnit. To je dobrá zpráva pro všechny současné vězně. U nás se dá i z téhleté šlamastiky dostat až na prezidentskou sesli.
2: Václava Havla představuje v živém dvojobrazu 17-letý student Adam Hlásný.
4: Hodně lidí to právě nezažilo, takže neví, o čem to bylo, ale hlavně když si to nebudeme připomínat, tak si to může stát znovu a to nikdo nechce.
2: Na náměstí přišli i pamětníci, mezi nimi americký politolog a filozof Eliezer Tucker. S Václavem Havlem se potkala, napsal o něm knihu. Víc než historickou postavou je podle něj dnes sdíleným symbolem naděje, že svět může být lepší. Cyklus havlovských akcí ještě bude pokračovat besedou o undergroundu, vařením guláše a nakonec premiérou adaptace Krále Ubu, kterou divadlo Petra Bezruče věnuje Václavu Havlovi. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiči musí počítat se zdržením na silnici 1/68 u Jablunkova. Silničáři tam začali s opravou komunikace a doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory a zaměstnanci stavební firmy. Práce vyjdou podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla na zhruba 157 milionů korun. Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO a chce zákon proto změnit. Další podrobnosti ve zprávách v 7 hodin. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči to oznámili na síti X. Vyšetřovatelé teď zjišťují příčinu vzniku požáru a výši škody. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly anebo náměstí Tesla, řekla mluvčí města Eva Javorová. Návrhy je možné posílat přes aplikaci Munipolis. Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí, dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Ilona Čáková. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém i dnes bude ke slyšení magazín Křížem krajem 10 minut po 9. hodině. A my se dnes ponoříme v tomto magazínu do šatníku těšínských žen v druhé polovině 19. století, v období, kdy brokát pronikl do lidového prostředí a stal se součástí krojů. Když etnografka Muzea Těšínska Lucie Kamenská jednou probírala depozitář, tak si řekla, že příležitost k tomu, aby tyto lesklé textilie s výrazným vzorováním potěšily oči návštěvníků, a vznikla tak nová výstava. My vás na ní dnes vezmeme s redaktorkou Ivou Havlíčkovou pár minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme se zaměřit na aktuální počasí v Moravskoslezském kraji. Nás čeká dnes opět krásný den, podobný tomu včerejšímu. Dnešní ranní teploty musíte samozřejmě počítat s tím, že jsou opravdu nízko, takže je třeba se na to připravit. V Havířově teď v tuto chvíli teplota 6 stupňů Celsia. Pojďme se podívat ještě východněji do regionu, konkrétně na Jablunkovsko. V tuto chvíli teď v Horní Lomné teplota 3,5 stupně. No a prognóza na dnešek, ta říká, že bude skoro jasno, nebo úplně jen jasno, jen po ránu čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, ta se ale brzy rozpustí a čeká nás slunečný den s teplotami v nížinách až okolo 23 stupňů, na horách pak naměříte 14 až 18 stupňů Celsia.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: písně od Jiřího Korna teď Český rozhlas Ostrava nabídne pár zajímavých pozvánek s datem 6. října. Do historické budovy Muzea Těšínska jste zváni na vernisáž výstavy Těšínské brokáty. Začíná se v 5 odpoledne. V rámci Dne architektury se dnes v Krnově můžete vydat na projekci časozběrného snímku o designérovi Jiřím Pelcovi. Začíná se v 18 hodin v kině Mír. V Ostravě jste pak zváni do Ostravského muzea, kde budou zájemcům od 16 hodin představeny ikonické předměty interiéru z 50. až 90. let. A o hodinu později pak taktéž v muzeu začíná přednáška o bydlení ve středověké Ostravě.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Valašské Meziříčí chystá na příští rok opravu lávky pro pěší, nový chodník i nové zastávky pro autobusy. Studenka dokončila další část opravy zimního stadionu. Taky dnes bude slunečno a teplo, naměříme až 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
0: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Zastupitelé ve Valašském Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Město chce stavby vysoutěžit už letos na podzim, aby dostalo co nejlepší ceny. Nejdražší je oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Další investice vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Máme hotové podklady pro 5 velkých staveb. Město nechá postavit novou točnou a zastávky v podlesí a díky tomu naše červené autobusy MHD dojedou až k tamnímu sídlišti. Kompletní opravu projde také lávka pro pěší u přístavu a budeme také pokračovat druhou etapou chodníků v horní části Hrachovce.
0: První etapa rekonstrukce zimního stadionu ve Studence je už hotová. Sportovci mají nové šatny i sprchy, a to včetně podlah a kazetových podhledů. Radnice zázemí doplnila i moderními hokejovými lavicemi. Práce trvaly 75 dní a stály více než 4 miliony korun.
4: Rekonstrukce zahrnovala i obnovu technického vybavení, jako jsou nové rozvody vytápění a elektroinstalace. Třetí etapu stavebních prací radnice naplánovala na příští rok, kdy bude pokračovat v opravách zázemí stadionu. Ze Studenky Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z ledovce zbývá jenom posledních pár kusů ledu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 55. a 0,5 kilometru u Nošovic ve směru na Novojičínsko stojí porouchané auto. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To, co posloucháte, je dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. My vám 4 minuty přejeme příjemný den. O vysílání se starají a starat budou až do 9 hodiny dopolední Tereza Hájková a Petr Soukup. Máme pro vás pěknou muziku. Nejbližší minuty přinesou nahrávky Marka Ztraceného, Michala Tučného a nebo dvojice Climby Fisher, ale také tady své dobré nápady jako každé jiné ráno dodá Artur Kubica. Dnes se ve svém pořadu dvakrát měřit, jednou řeš, zaměří na pivoňky a také na místa, kde je sadit.

0: Vyhrajte všichni novní zbozy, ty si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Taky poradíme, taky posloužíme. To byl Michal Tučný, 7 hodin 11 minut, jsme Český rozhlas Ostrava. Planetárium Ostrava chystá tradiční ostravský astronomický víkend. Podrobnější pozvánku vám v našem vysílání nabídneme už za 10 minut.
2: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
3: Máte rádi pivoňky? Tak právě během října je na jejich sázení ideální čas. Vyberte jim slunečné místo, výsadbovou jamku připravte tak, aby pupeny pivoňky byly po zasazení maximálně 2 až 3 cm pod zemí. To je velmi důležité, protože zahradníci varují, že pokud budou hlouběji, rostliny nebudou kvést. Před výsadbou ty sazenice ostříháme úplně nakrátko, sníží se tak riziko plísňové infekce, no a také pomůžeme rostlině se aklimatizovat a soustředit se na zakořenění. Po výsadbě rostlinu vydatně zalijte octátou vodou, a to nejlépe dešťovou. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Malá hudební je vzpomínka na léta 80. a to s dvojicí Climie Fisher. 7 hodin, 17 minut.
1: Počasí.
0: Budeme mluvit o počasí v regionu, nejprve tedy aktuální situace. Všude máme slunečné ráno, jak to vypadá ve Frýdku Místku. Teď teplota 7 stupňů Celsia, o kousek dál, ale o hodně výše, na vrcholu Lysé hory v Beskydech je teplota o stupeň vyšší. Prognóza meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude hezký a slunečný den bez deště, jen po ránu se místy mohou tvořit mlhy. Teploty od 20 do 23 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 18.
2: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 22 minut přichází do programu Českého rozhlasu Ostrava jedna zajímavá pozvánka. Planetárium Ostrava nachystalo z brusu nový program pro příští týdny a měsíce. Detaily prozradil ředitel planetária Martin Vilášek a to redaktorce Romaně Kubicové.
1: Jak souvisí planetárium, věda, pozorování hvězd a pohádky?
2: Pro děti a jejich rodiče máme koupenou novou pohádku, jmenuje se to H2O, když voda vypráví, a tento velice krásný příběh nám ukáže, jaký je vlastně koloběh vody u nás na Zemi, a dozví se také návštěvníci i o vodě na jiných planetách ve sluneční soustavě.
1: Takže tato pohádka je vlastně film určený pro sférické kino?
2: Ano, ano, přesně tak. Bude se to promítat ve sférickém kině. Hledáme filmy, které jsou hezké, které si myslíme, že by se našim návštěvníkům mohly líbit. No a samozřejmě navštěvujeme různé festivaly. Tady v České republice bývá vždycky v květnu nebo v červnu festival v Brně u našich kolegů v Planetáriu brněnském. No a nebo se můžeme dívat i na internetu, existuje databáze takzvaných Full Dome filmů, což jsou právě filmy pro planetária.
1: Chystáte Ostravský astronomický víkend. Je to už zavedená akce?
2: Ano, je to v podstatě astronomický seminář, který letos bude mít svůj 33. ročník, a letos jsme ho nazvali Cesty za poznáním nebe, aneb když hvězdy ukazují směr. No a budeme se v něm dívat malinko do historie. Dále se pak zaměříme na astronomickou navigaci a bude i praktická ukázka. A třetí kapitola bude věnovaná proměnným hvězdám, co vlastně všechno pozorování proměnných hvězd přináší současné astronomii.
1: Takže pokud vás toto téma zajímá, tak si rezervujte rovnou celý víkend 10. a 11. října. Po celý den budou probíhat přednášky, projekce a třeba i pozorování.
2: Ano, přesně tak.
1: Přitakává ředitel Ostravského planetária Martin Vilášek. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden rok. Rozsudek je pravomocný. Další podrobnosti v reportáži přibližně za 10 minut. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Ostravská městská nemocnice zřídila nové kognitivní centrum. Zdravotníci tam budou pomáhat lidem s poruchami paměti a neurodegenerativními onemocněními. Centrum propojuje diagnostiku, léčbu, kognitivní trénink a podporu pacientů i jejich blízkých. K vyšetření je potřeba doporučení praktického lékaře. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin dopoledne. Podle odhadu ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Základní škola Komenského v Odrách bude mít novou kuchyň. Radnice tam v těchto dnech dokončuje přestavbu za 14 milionů korun. Jak uvedla mluvčí města Lucie Kaspříková, práce začaly letos v červenci a hotové budou nejpozději do konce října. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Na horách naměříte mezi 14 a 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Třinci v ulici Frídecká u křižovatky s ulicí ke stadionu se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Petr Wolf si prodlouží pobyt ve vězení o další rok. Bývalý poslanec u ostravského soudu přiznal, že se vyhýbal nástupu k šestiletému trestu. My máme jeho autentickou výpověď. Uslyšíte ji za pár minut.

0: 7 hodin 38 minut, jsme Český rozhlas Ostrava. Ostravská justice udělala definitivní tečku za kauzou uprchlého exposlance Petra Wolfa. Bývalý politik, zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD, dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky uprchl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
1: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězeňském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
2: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct.
3: Určitě.
2: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
1: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11 milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní přibyl ještě rok vězení.
5: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
1: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
6: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
1: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme meteorologa Václava Smolku. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy nejprve aktuální situace.
2: Tak aktuálně máme oblohu většinou skoro jasnou, výjimečně se také ještě objevují i mlhy. Teploty jsou nejčastěji od 10 do 5 stupňů Celsia, ojediněle máme o něco chladněji, a to kolem 3 stupňů, a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy ta aktuální situace, pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak dnes by měl být další slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Maximální denní teploty budou od 20 do 23 stupňů, na horách kolem 16 stupňů, a vítr bude slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme pak následně čekat v noci na zítřek a co přinese středa?
2: V noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, k ránu bude od jeho oblačnosti postupně přibývat. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, v údolích při bezvětří to můžou být až 4 stupně, a vítr bude slabý, jižní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu, k ránu bude od vyšších poloh postupně zesilovat. Zítra by mělo být většinou oblačno, odpoledne bude postupně oblačnosti ubývat, maximální teploty budou od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 15 stupňů, a vítr bude postupně mírný jižní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Ještě nám povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 80 a 100%.
1: Informace o počasí máme kompletní, nabídl je Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Barka s Julinkou pečou cukroví, blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
4: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
3: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Ona se smála, tak to byly mandraže, smějte se také, prý to prodlužuje život. Teď je 7 hodin 51 minut, Český rozhlas Ostrava má pro vás pár pozvánek. V Třinci můžete zamířit do knihovny na další z večerů cyklu Po našemu. Tentokrát bude tento večer věnovat na sportu a začíná se už ve 4 odpoledne. Chlap na zabítí, to je dnešní program v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Tato trochu černá divadelní komedie začne v 19 hodin. A ještě pozveme do koncertního sálu Fakulty umění Ostravské univerzity. V 19 hodin začne koncert z cyklu 4x Mozart 270 Ostrava. Je věnován Mozartovým sonátám pro housle a klavír a začíná v 7 večer.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiče čekají komplikace v Jablunkovském průsmyku. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Jejich doručení zajišťují obce a města. V Šumperku hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. Počasí bude i dnes slunečné a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk. Na jednom z hlavních tahů na Slovensku musí řidiči počítat s kolonami a se zdržením. Dopravu řídí semafory. Dělníci budou měnit povrch a zpevňovat podloží na asi 8-kilometrovém úseku mezi Jablunkovem a hranicí se Slovenskem. Jak upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, práce vyjdou na zhruba 157 milionů korun.
2: Práce potrvají do jara. Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
0: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak i žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou už tento pátek a sobotu. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Škoda se vyšplhá přes 1 000 000 korun. Ještě se bude upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku jde o druhý požár ubytovny za posledních 6 týdnů. Lidé v Kopřivnici můžou hlasovat v takzvaném participativním rozpočtu. Vybírat můžou hned z 8 nápadů ze strany místních obyvatel. Vítězný pak radnice uskuteční. Je mezi nimi například automatizovaný externí defibrilátor, venkovní hřiště u základní školy Emila Zátopka anebo velkoplošná malba na stěně zimního stadionu. Své hlasy můžou zasílat až do konce měsíce, uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
4: Hlasování bude probíhat elektronicky, tedy z mobilu či počítače. Do chytrých telefonů si lidé mohou stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas, nově přejmenovanou na Monipolis, kde bude i výzva k ohlasování rozeslána tradičně mezi informacemi z města. Druhým způsobem je klasické hlasování na webu města.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Třinci v ulici Frídecká. U křižovatky s ulicí ke stadionu se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Dejte tam pozor. Jiné dopravní problémy v tuto chvíli hlášené nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak si ostravští studenti včera připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla, to od nás uslyšíte v reportáži krátce před 8:30. Ještě předtím ale slovo dostane Martin Písařík, průvodce pravidelnou rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes nám nabídne už 123. pokračování tohoto seriálu. No a z muziky vidíme jména jako Petra Janů, Olympik a nebo třeba Činasky. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, Petr Soukup od mikrofonu přeje krásný den.

0: Rodiště dědečka Hugova vrečky, místo, kde byl vězněný, i cíl první prezidentské cesty. Václava Havla s Ostravou pojilo mnohé. Oslavy jeho nedožitých 90 připravili studenti místního gymnázia. Jak to vypadalo, to vám povíme v reportáži. Čekejte od nás 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Pokud se vám líbilo včerejší počasí, bude se vám líbit i to dnešní. Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku slunečné, co se teplot týče, tak ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte něco málo přes 8 stupňů Celsia. Podobné je to v Opavě, tam je teplota 7,9 stupně Celsia. A co o dnešku říkají meteorologové? Že bude hezký den, většinou jasný, anebo skoro jasný a slunečný, bez deště, jen po ránu se v některých lokalitách mohou tvořit mlhy. Teploty v nížinách až 23 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 23 minut. V skutku originálně si Ostravané připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Kromě projevů a písní si gymnazisté připravili dvojici výjevů v málo vídaném formátu. Na centrálním Masarykově náměstí předvedli živé obrazy z Havlova života.
1: Jsme v lednu roku 1980 a Václav Havel nastupuje do věznice v Heřmanicích, tedy nedaleko odsud.
2: Studenti Ostravského jazykového gymnázia Pavla Tigrida si nacvičili živý dvojobraz.
1: Havel se tváří jako velmi naivní chlapec, protože netuší, co ho v Ostravě čeká.
2: Výjev komentuje pedagog Jiří Hruška. Ten se studenty navštívil i celu číslo 11 ve vězeňském bloku A. 15-letá Eliška Kubásková má uniformu dozorkyně.
3: Přicházíte myšlenky na to, na jakou stranu bych se v tom režimu postavila, jestli bych se prostě přizpůsobila, anebo bych jako bojovala aktivně proti tomu.
2: A obraz druhý, stejný člověk se stává prezidentem Československa.
1: Chtěli jsme vám připomenout to, jak se v Čechách může rychle situace měnit. To je dobrá zpráva pro všechny současné vězně. U nás se dá i z téhleté šlamastiky dostat až na prezidentskou sesli.
2: Václava Havla představuje v živém dvojobrazu 17-letý student Adam Hlásný.
4: Hodně lidí to právě nezažilo, takže neví, o čem to bylo, ale hlavně když si to nebudeme připomínat, tak si to může stát znovu a to nikdo nechce.
2: Na náměstí přišli i pamětníci, mezi nimi americký politolog a filozof Eliezer Tucker. S Václavem Havlem se potkal a napsal o něm knihu. Víc než historickou postavu je podle něj dnes sdíleným symbolem naděje, že svět může být lepší. Cyklus havlovských akcí ještě bude pokračovat besedou o undergroundu, vařením guláše a nakonec premiérou adaptace Krále Ubu, kterou divadlo Petra Bezruče věnuje Václavu Havlovi. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Tereza Hájková je u zprávařského mikrofonu.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se totiž školy a školky s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Ministr kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Více ve zprávách v celou. V bohumínské nemocnici přibude 6 nových specializovaných ambulancí. Sídlit by tam měli třeba neurologové nebo psychiatři. Na přestavbu pavilonu D za 25 milionů korun už radnice vybrala zhotovitele. Práce začnou podle mluvčí Jany Končítkové v lednu. V blízkosti nemocnice pak vznikne taky soukromá zubní klinika. První etapa rekonstrukce zimního stadionu ve Studénce je už hotová. Sportovci mají nové šatny i sprchy, a to včetně podlah a kazetových podhledů. Radnice zázemí doplnila i moderními hokejovými lavicemi. Práce trvaly 75 dní a stály více než 4 miliony korun. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly anebo náměstí Tesla, řekla mluvčí města Eva Javorová. Návrhy je možné posílat přes aplikaci Munipolis. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. A co počasí? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 25. kilometru u Libhoště ve směru na Český Těšín se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu. A nehodu 3 osobních aut hlásíte z Frenštátu pod Radhoštěm, konkrétně z ulice Záhuní. Právě teď tam zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka na festival knihoven, to je to, co vám nabídneme za pár minut. Pěkné ráno.

0: Nejen pro nadšené čtenáře teď Český rozhlas Ostrava má jednu pozvánku. Zástupci ostravských knihoven se dnes sejdou na jednom místě. V centru města totiž začíná jubilejní 10. ročník festivalu, který spojuje umělecké, vědecké, ale i univerzitní, anebo třeba archivní knihovny. Po telefonu teď zdravím organizátorku akce Moniku Oravovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A to je poprvé festival mimo budovu knihovny. Vy už jste přímo na místě. Řekněte nám prosím, kde jste a proč zrovna toto místo?
1: Já se aktuálně nacházím v prostorách bývalého obchodního domu Ostravica, kde již opravdu za pár minut začne festival ostravských knihoven. Letos je to, jak jste již řekl, 10. jubilejní ročník, a tak jsme si řekli, že by bylo fajn ho uspořádat na nějakém speciálním místě. Po delším výběru jsme zvolili právě budovu Ostravice a poprvé tak vlastně s festivalem vyrážíme mimo knihovny. Chceme tím dát dárek našim stálým čtenářům a návštěvníkům, protože se mohou podívat i do prostor, kde třeba ještě nebyli a jsou opravdu krásné, atraktivní. Zároveň ale věříme, že takto přilákáme třeba i nové čtenáře, kteří běžně do knihoven nechodí.
0: Kolik knihoven se tedy letos na tom jubilejním ročníku představí? Které to jsou?
1: My máme letos 10. ročník a máme také 10 zapojených knihoven, kromě Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, která je hlavním organizátorem festivalu. Je to i knihovna města Ostravy, jsou tady galerijní knihovny, univerzitní knihovny, máme i archivní lékařskou knihovnu a nově se zapojuje také naše partnerská organizace Černá kostka a také knihovna Eurocentra Ostrava. My opravdu chceme ukázat, že v Ostravě je spousta knihoven a každý si může najít tu svoji.
0: Pojďme k tomu letošnímu programu. Jaký je? Co máte připraveno třeba pro školy anebo pro veřejnost?
1: Program je opravdu bohatý, startujeme již v 9 hodin a budeme tady až do 18. hodiny. Po celý den mohou návštěvníci zúčastnit naší festivalové hry o ceny, tím, že budou plnit zajímavé úkoly na stáncích jednotlivých knihoven. Mohou si také vyzkoušet různé hry inspirované číslem 10 v našem desítkohraní nebo navštívit třeba náš swap knih, odkud si mohou domů odnést knihu, kterou třeba někdo jiný už nepotřebuje, nebo naopak můžou přinést knižku, kterou už nepotřebují oni sami. Dopoledne jsou navíc připravené různé přednášky a workshopy pro školy, od 12 hodin pak pro veřejnost. Všechny se nějak dotýkají tématu čtení a knih. Budeme se třeba věnovat tématu vlivu čtení na mozek nebo historii ostravských obecních kronik. A festival pak zakončí beseda s Jiřím Klečkou, tedy držitelem ceny Magnesia Litera za detektivku. Veškerý program je zdarma a zájemci si ho mohou prostudovat na adrese www.festivalostravskýchknihoven.cz. A já bych ráda posluchače pozvala, ať přijdou a navštíví nás na festivalu.
0: Na festival ostravských knihoven nás pozvala Monika Oravová. Děkujeme za to, pěkný den.
1: Pěkný den také vám.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V našem regionu máme krásné slunečné ráno. Co se týče teplot, tak v Třinci na teploměru údaj 10 stupňů Celsia. O 2 stupně vyšší teplotu teď registrujeme na Slezské hartě na Bruntálsku. Prognoza od našich meteorologů týkající se úterý hovoří o tom, že ten bude hezký, slunečný, jasný nebo polojasný, bez deště. Teploty, ty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách pak mezi 14 a 18.
2: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biox z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Taký návrh kritizuje ministerstvo školství. I to vám řekne Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava za 9 minut. Pak už začne dopolední program. U mikrofonu dnes bude Vláďa Šmehlík. Loučí se tedy Petr Soukup. Mějte krásný den s námi, s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zasmějte se s námi! A to sedí dva důchodci na lavičce na stadioně a sledují fotbalové utkání místních borců s výkvětem sousední vesnice a najednou se ten jeden z těch důchodců chytne za hlavu a začne bědovat. Jako řezníci, a ten druhý důchodce se na něho dívá tak zkoumavě a říká, proč jako řezníci? A ten první povídá, no jsou jako řezníci, vždyť se na ně podívej, jak hrají, jdou z porážky do porážky. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo školství kritizuje hranici 180 dětí pro slučování škol a chce pravidla změnit. Fotbalové hřiště klubu Slavia Opava bude mít nově opravené zázemí. Na Dolní Moravě dnes horští záchranáři nacvičují evakuaci lidí z lanovky. Obloha bude slunečná a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle školského zákona se mají školy s méně než 180 dětmi nebo žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos anebo v následujících 2 letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Zatím neřekl jak. Podle asociace ředitelů základních škol by měl změnu oznámit co nejdříve, protože příprava trvá minimálně 2 roky. Pokračuje prezident asociace Tibor Hájek.
2: O čem dlouhodobě voláme je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné, aby právě nedošlo k tomu, že pan ministr zmíní, že to číslo 180 se mu v uvozovkách nelíbí a že se zvažuje jiné číslo. Takže slučování ano, ale podle jasných, dlouhodobě platných a vydiskutovaných pravidel.
0: Slučování se může týkat stovek škol. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Komunální i senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi rozhodovali na základě, aby se nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými anebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování, tedy do sobotních 14 hodin. Město Opava opraví zázemí fotbalového hřiště tamního klubu Slavia. Radnice za zhruba 6 milionů korun odkoupila soukromou budovu, ve které jsou mimo jiné šatny, kotelna nebo posilovna. Dvoupodlažní dům značně poškodili předloňské povodně a je nutná celková rekonstrukce, dodává mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
3: Spolupracujeme se statiky i dalšími odborníky, kteří nám doporučí nejvhodnější rozsah a postup oprav. Na základě jejich závěrů pak začneme připravovat projekt a následně hledat zhotovitele.
0: Jeseničtí horští záchranáři dnes nacvičují v horském areálu Dolní Morava evakuaci lidí z lanovky. Akce se účastní taky policisté, lezecké skupiny hasičů a zdravotníci. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
4: Kdy vlastně figuranty nám budou dělat studenti ze střední školy. Ta větev lanové dráhy bude vlastně téměř plně obsazená. Naším úkolem je si pasažéry sundat a pro nás je důležitý, abychom si ověřili, jak dlouho ta evakuace trvá, abychom si znovu osvěžili postupy jako té evakuace.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 25. kilometru na trase Rybí Český Těšín havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu. A pokud víte o dalších dopravních problémech, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině, slyšeli jste rozhlasové zprávy s Terezou Hájkovou. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je úterý 6. října a i dnes začneme magazínem Křížem krajem. Za malou chvíli se vypravíme do Českého Těšína, a to konkrétně do Těšínského muzea. Dnes tam totiž vystavují krásné hedvábné látky s náročnými vzory, tedy brokáty. Dříve zdobily oděvy především především šlechty, postupně ale pronikly i do lidového prostředí. A právě o tradici výroby brokátových tkanin se v Těšínském muzeu zajímala naše redaktorka Iva Havlíčková. Taky nabídneme rubriku Jak nenaletět a podíváme se na jednu reportáž. Nabídneme také volebního průvodce a bude toho mnohem více. Je úterý dopoledne 6. října a Vladimír Šmehlík vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přeje hezký den.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v dnešním úterním Křížem krajem se společně ponoříme do šatníků těšínských žen druhé poloviny 19. století. Do období, kdy brokát pronikl do lidového prostředí a stal se součástí krojů. Když etnografka muzea těšínská Lucie Kaminská jednou probírala depozitář, řekla si, že teď je příležitost k tomu, aby tyto lesklé textílie s výrazným vzorováním potěšily i oči návštěvníků. A tak brokát Brokátové zástěry a šátky tvoří základ nové výstavy, která má dnes v Těšínském muzeu v Českém Těšíně svou vernisáž. Na prohlídku se tam vydala i naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Místnost plná brokátů a všechno z vašich sbírek, tedy brokátových látek, brokátových sukní, brokátových halenek, čepců.
3: Je to tak, nápad na tuto výstavu se zrodil, když člověk stojí před velkým regálem v depozitáři a tam vidí na 200 kusů brokátových částí oděvů a říká si, že třeba je vynést ven, aby je lidé viděli, protože je to obrovská krása. Plno lesku, plno vzorů, zlatých, stříbrných, vetkávaných, je to nádhera.
2: Říká etnografka muzea těšínská Lucie Kaminská. Tady je třeba celá řada sukní, ale řekněme, v běžné obchodní síti si dneska ten brokát už člověk jen tak nekoupí všude. Tak kdybychom tu látku popsali, vy jste už říkala ty vzory, ty dominují na těch kusech zástěrá, oblečení, zástěrách.
3: Je to tak, brokát vlastně je strašně stará záležitost. Vznikl někdy v Číně už před mnoha tisíci lety, ale prostě postupně se pořád používal, nejdřív teda ve šlechtickém, aristokratickém, církevním prostředí a postupně s rozvojem mechanizace v textilním průmyslu na začátku 19. století se dostal i mezi běžnější a širší vrstvy a tím pádem vešel i do prostředí lidového oděvu. A z tohoto prostředí vlastně se dostal až k nám do té současnosti. Takže my tady máme vystaveny především kusy tradičního lidového oděvu těšínského, to znamená těšínské

0: to určitě nebyla zástěra k vaření. Brokátové zástěry se u těšínských ženských oděvů objevují v druhé polovině 19. století a postupně nahradily ty klasické plátěné zástěry staršího typu. A jsou samozřejmě honosnější a reprezentativnější a jejich nošení se přehouplo přes přelom století a opravdu se dochovalo až do 50. let 20. století.
1: A liší se něčím těšínské zástěry, které nosily těšínské ženy jako součást kroje, od jiných regionů?
0: Samozřejmě, že se liší, ale liší se tím, jak je koncipován celý ten tradiční lidový oděv těšínský a jak jsou vlastně vytvářeny jiné typy krojů a oděvů. Ale i v mnoha okolních regionech nebo na Slovácku, v Čechách se samozřejmě brokát také používal.
1: Mluvíme o těch vzorech, tak jaké vzory dominují na těch těšínských zástěrách? Hlavně, jak se tak dívám, tady mezi ty sukně, tak jsou to květy, květinové vzory.
0: Je to tak, ale myslím si, že ten nejzákladnější rys těšínských brokátových součástek je to, že ve většině je to tlumená barevnost. Na rozdíl od Slovácka, kde ty brokáty jsou výrazně oranžové, žluté, růžové, tak tady se tyto barvy objevují velmi málo a těšínský krojový brokát byl původně vždy v tlumených barvách. Tmavě hnědá, zelená, modrá, hodně fialová. Sem tam se objeví bežová barva nebo bílá, ale to potom pouze u svatebních krojů.
2: Popisuje etnografka Muzea Těšínská Lucie Kaminská. A už za malou chvíli uslyšíte i vysvětlení, proč byly šátky z brokátu výrazně kratší, než ženy nosily předtím.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A v 9 hodin a 22 minut ladíte magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Těšína. Těšínské brokáty, tak to je název nové výstavy, která bude dnes odpoledne zahájena v historické budově Muzea Těšínska. Vznikla ve spolupráci se společností Hedva Český brokát a láká na historické oděvy vyrobené z brokátových tkanin i na ukázku ze současné produkce. Uvidíte tam třeba kuřácký kabátek jako vystřižený z filmu s Oldřichem Novým, anebo šátky, uvázané takzvaně na pidlo. O oděvech z brokátu si s etnografkou Muzea Těšínska Lucí Kaminskou povídala naše redaktorka Iva Havlíčková.
4: Ty části oděvu jsou tady i na figurinách, takže si lidé mohou prohlédnout, jak krásně v tom těšínská žena mohla vypadat. Ano. A co ty šátky? Ty mají takové speciální zavazování dozadu?
5: Je to tak, k brokátovým zástěrám novějšího typu těšínských krojů patří i brokátové šátky na hlavu, které právě také nahradily původní dlouhé bílé šátky, které ženám spadaly až k pasu vzadu. A tím, že jsou dražší samozřejmě, i byly vždy dražší, takže se dělaly menší ty šátky a proto se vytvářely i nové typy úvazů. A ty úvazy, které tady máme vystavené, jsou vlastně všechny stejné a ten úvaz se jmenuje na pidlo nebo na žurek. Je to takový drobný úvaz, kde krásně vynikne lesk té brokátové látky.
4: Takový praktický důvod měla tehdy vlastně nová móda.
5: Je to tak, protože v historii tradičního oděvu mělo vše své opodstatnění.
4: No, když ještě postoupíme, vy jste říkala, že tady máte zapůjčené i ty oděvy z toho brokátu od místních herců, místního divadla.
5: Protože jsme chtěli ukázat celou šíři využití brokátu, takže nejenom brokáty krojové, ale samozřejmě brokáty, které se používaly historicky na církevní roucha, na nábytek a samozřejmě na ty historické oděvy. Takže jsme velmi rádi, že Těšínské divadlo nám zapůjčilo několik ze svých kostýmů. Jsou to mužské kostýmy, je to i jeden výrazný ženský kostým a vytvořili jsme takový fotokoutek, kde si návštěvníci potom můžou udělat svou brokátovou fotografii.
4: Tady jsou vetkané vlastně i ty zlaté nitě do toho materiálu základního, tak to působí honosně.
5: Je to pravda a vlastně i označení brokát z italštiny znamená materiál s vetkávanými kovovými nitěmi, zlatými nebo stříbrnými. Takže to se často používalo.
4: A tady to je tedy ornát. Kněžský ornát, taky brokátový.
5: Ano, luxusní tkaniny brokátové se používaly i historicky na kněžská roucha, jak je to doloženo i z ikonografie. Známe mnoho obrazů, kde vlastně církevní hodnostáři mají na sobě tyto vytkávané textílie.
4: My jsme se ještě s Lucí Kaminskou zastavili, nebo prošli jsme kolem tady nainstalovaných dvou kusů oděvu. To vypadá jako svatebčané, jestli se nepletu.
5: Je to tak, protože brokát, který byl pouze hedvábný původně, se časem vyvíjel a v současné době pod pojmem brokát není tedy jenom hedvábná látka, ale už i látky z umělého vlákna. A protože jsou to krásné látky, tak vždy se lidé snažili je použít, byť to nebyl pravý brokát, ale nějaká svým způsobem imitace z polyesteru a podobně. A máme zde vystaveny z našich sbírek brokátové svatební šaty ze 70. let tady z Těšínska.
4: Jak se k vám dostaly brokátové šaty? Nevěsta vám je podarovala?
5: Nevěsta nám je podarovala, protože jsou to šaty mé tety.
4: Tady je další stoleček s brokátovými doplňky.
5: Je to tak a brokát se vlastně používá jako doplňky i u mužského oděvu. Jak už historického, tak i u současného, takže mnoho mužů má jistě doma brokátovou kravatu nebo motýlka. Dřív se používaly brokáty také na kuřácké kabátky a takové speciální oděvní součástky.
4: Kuřácké kabátky?
5: Tady máme zrovna
4: slyším
5: jeden.
4: Poprvé.
5: Ano?
4: Něco jako župánek.
5: Ano, takové krátké župánky z brokátu s výraznými klopami na domácí použití.
4: Tak to znám z filmu.
5: Ano, to je jako Oldřich Nový třeba.
4: Dodává Lucie Kaminská z Českého Těšína, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Zatímco Iva Havlíčková nás dnes vzala do Těšína, tak zítra se na výlet v magazínu Křížem krajem vypravíme s Romanou Kubicovou. Ta nás vezme na Den příběhů bez hranic. Ten pořádá ve spolupráci s polskými kolegy regionální knihovna v Karviné Mizerově. No a přímo do prostředění se vydáme zítra v magazínu Křížem krajem po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 9 hodin 34 minut. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět, tak to si povíme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písni

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, někdy chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Na to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A Bára Kvapilová tady bude i zítra. V zítřejší rubrice si povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 9 hodin a 46 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny, tak i tohle probereme v našem volebním průvodci za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale také třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte, tak to prozradíme v našem dalším díle volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Blíží se 10. hodina. Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava, s nimi Tereza Hájková. Nabídneme vám je za 3,5 minuty.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. Studenka dokončila další část opravy zimního stadionu. Sokolové z Moravské Ostravy si dnes připomenou své předchůdce zatčené gestapem. Obloha bude jasná nebo skoro jasná a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Český rozhlas. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
4: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
2: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 6 desetin procentního bodu více než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Ostravská městská nemocnice zřídila nové kognitivní centrum. Zdravotníci tam budou pomáhat lidem s poruchami paměti a neurodegenerativními onemocněními. Centrum propojuje diagnostiku, léčbu, kognitivní trénink a podporu pacientů i jejich blízkých. K vyšetření se mohou s doporučením praktického lékaře objednat lidé, u kterých se nově objevují anebo postupně zhoršují potíže s pamětí a dalšími poznávacími schopnostmi. První etapa rekonstrukce zimního stadionu ve Studénce je už hotová. Sportovci mají nové šatny i sprchy, a to včetně podlah a kazetových podhledů. Radnice zázemí doplnila i moderními hokejovými lavicemi. Práce stály více než 4 miliony korun.
5: Rekonstrukce zahrnovala i obnovu technického vybavení, jako jsou nové rozvody vytápění a elektroinstalace. Třetí etapu stavebních prací radnice naplánovala na příští rok, kdy bude pokračovat v opravách zázemí stadionu. Ze Studénky Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Pietním aktem si členové Československé obce Sokolské připomenou 85. výročí zásahu ostravského gestapa proti svým předchůdcům. Při takzvané akci Sokol příslušníci gestapa v říjnu 1941 zatkli a uvěznili 85 členů ostravských sokolských žup. Část později propustili, ale většina zahynula v koncentračních táborech. Pietní akt se koná za půl hodiny před Čapkovou Sokolovnou v centru Ostravy.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor aktuálně na dálnici D1 v Ostravě. Na exitu 357 havarovalo osobní auto s dodávkou. S opatrností je místo průjezdné.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 9:54 a každý všední den i dnes mám pro vás připravenou jednu z otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pakliže chcete vyhrát úžasnou knihu Příručka výletníka, tak neváhejte. Kvízová otázka tady bude za malou chvíli, ještě předtím ale zaspívá Vítězslav Vávra a taky třeba Pavel Novák. No a nechci radit, ale možná by vám prospělo, když byste se podívali třeba na městské znaky velkých měst našeho kraje, protože jedna z takových bude otázek. A nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky se podíváme na kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení. Tak totiž vypadala cesta našeho reportéra od hranic se slovenským Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam totiž začali s opravami silnice 1/68, tedy hlavního tahu na Slovensko. A my z tohoto zážitku přineseme reportáž. Tak teda, hezké dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík, posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli tady bude Moravskoslezský rozhlasový kvíz.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobré dopoledne, tady je Slávek z Ostravy.
1: Slávku, já vás zdravím. Tak mám pro vás připravenou otázku a samozřejmě tři možnosti. Tak jste připravený?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Městský znak Havířova. Městský znak města Havířova vytvořil významný heraldik Jiří Louda v roce 1966. V horní části městského znaku Havířova je ve středu umístěna zlatá růže, odkazující k růži v ostravském znaku. Po jejich stranách jsou pak umístěna zlatá hornická kladívka. V dolní části znaku ten tvoří dvě modré vlnovky, představující dvě přehrady u města Havířova. Víte, které dvě přehrady symbolizují modré vlnky havířovského znaku? A máte, máte možnosti. Za A je to buď Morávka a Těrlicko, za B Morávka a Žermanice, anebo za C Těrlicko a Žermanice.
2: Já bych řekl Cčko.
1: Řekl jste to naprosto správně, přesně jak říkáte, přehradní nádrž Těrlicko na řece Stonávce a Žermanická přehrada na řece Lučině, obě v bezprostřední blízkosti města Havířova a obě znázorněné v městském znaku. Já vám blahopřeju, vyhráváte knížku Příručka výletníka a prosím, zůstaňte ještě chvíli na telefonu.
2: Děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Na severní Moravě a ve Slezsku máme krásný den, máme bez mráčku, slunečno, teploty nám vylezou až do 22 stupňů Celsia. Pokud ještě nemáte žádné plány na dnešní odpoledne, tak chvíli vydržte, protože mám pro vás rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Už za malou chvíli pozvu na akce do Krnova, do Ostravy i do Třince.

0: David Stypka se Voufarnou, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin 27 minut. V rámci Dne architektury se dnes v Krnově můžete vydat na projekci časozběrného snímku o designérovi Jiřím Pelclovi. Začátek je v 18 hodin v krnovském kině Mír. Pozvánka i do Ostravy. V Ostravě jste zváni do Ostravského muzea na Masarykovo náměstí. Dneska tam zájemcům od 16. hodiny budou představeny ikonické předměty z interiérů 50. až 90. let. O hodinu později pak taktéž v muzeu začíná přednáška o bydlení ve středověké Ostravě. Takže jestli vás zajímá, jak se bydlelo ve středověku v našem městečku, tak zajděte do muzea. A pozvánka ještě do Třince. V Třinci jste zváni do knihovny na další z večerů cyklu Po našemu. Tentokrát bude věnován sportu. Začátek je v 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Céline Dion, ladíte Český rozhlas Ostrava, kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení. Tak vypadala cesta našeho reportéra Františka Kuči od hranic se Slovenskem Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam totiž začali s opravami silnice 1/68, jednoho z hlavních tahů na Slovensko. Za chvíli nabídneme reportáž.
1: Český rozhlas Ostrava, písni.

0: Silničáři začali s opravami silnice 1/68 přes Jablunkovský průsmyk. Řidiči se tam musí na jednom z hlavních tahů na Slovensko připravit na zdržení a kolony. A jak si vyzkoušel i náš reportér František Kuča, cesta se může protáhnout i o hodinu.
1: Momentálně to stojíme 5 minut. Dneska poprvé, minulý týden jsem to ještě stihnul projet, ale od tohoto týdne je to zavřené a ráno to bylo lepší, teď už horší. No.
2: A jezdíte to nějak pravidelně?
1: Každý týden minimálně dvakrát.
3: Myslím si, že teď už bude kolona až do tunelu před Kluhač, před dálnicí a uvidíme. No. Není to dobré.
4: Odhad řidiče kamionu Martina byl správný. Kolona se na slovenské straně hranice táhne až za tunel ke kruhovému objezdu ve Švrčinovci. Jen prvních 5 kilometrů od státní hranice po ski areál v Mostech u Jablunkova vyšel na asi půl hodiny. Další čekání a první projevy netrpělivosti. Celkem vyšlo zdržení na asi 7 kilometrech na necelou hodinu. Jablunkovský průsmyk využívají kamiony zásobující automobilky v Nošovicích nebo u Žiliny na Slovensku. Když jsou na trase problémy, často jezdí řidiči po silnici 1/56 okolo přehrady Šance. Tam v posledních letech pravidelně od listopadu do konce března platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun.
5: Policisté, tak jako v předchozích letech, se zaměří na dodržování zákazových dopravních značek na silnici číslo 1/56 Ostravice Bílá.
4: Říká mluvčí moravskoslezských policistů Petr Linzer. Snaha ušetřit čas se tak nemusí vyplatit. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla potrvají do jara příštího roku.
6: Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
4: Stavbaři budou kromě výměny asfaltu taky zpevňovat podloží a opravovat odvodnění a svodidla. Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 157 milionů korun. Z Jablunkovska František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

sejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10:47, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, dvakrát měř a jednou řeš. Tak to je náš seriál plný dobrých rad všeho druhu s redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na pivoňky a na to, kdy je sadit, za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte rádi pivoňky? Tak právě během října je na jejich sázení ideální čas. Vyberte jim slunečné místo, výsadbovou jamku připravte tak, aby pupeny pivoňky byly po zasazení maximálně 2 až 3 cm pod zemí. To je velmi důležité, protože zahradníci varují, že pokud budou hlouběji, rostliny nebudou kvést. Před výsadbou ty sazenice ostříháme úplně nakrátko, sníží se tak riziko plísňové infekce, no a také pomůžeme rostlině se aklimatizovat a soustředit se na zakořenění. Po výsadbě rostlinu vydatně zalijte octátou vodou, a to nejlépe dešťovou. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Bára Basiková a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Blíží se 11. hodina, v 11 hodin vám samozřejmě nabídneme aktuální zprávy. Do dnešního dne by všem voličům měly být doručeny volební lístky. Starají se o to obce a města a my známe podrobnosti a řekneme více ve zprávách. No a po zprávách už tady bude klasicky úterní poradna. Dnes se budeme věnovat péči starým pejskům a seniorním pejskům.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začátkem příštího roku chce Petr Wolf zažádat o podmínečné propuštění. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Jejich doručení zajišťují obce a města. Valašské Meziříčí chystá na příští rok opravu lávky pro pěší, nový chodník i nové autobusové zastávky. Počasí dnes bude slunečné a naměříme až 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil jeho advokát Tomáš Miketa.
2: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou už tento pátek a sobotu. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z bytů a rozšířil se na střechu. Škoda se vyšplhá přes 1 000 000 korun. Ještě se bude upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku jde o druhý požár ubytovny za posledních 6 týdnů. Zastupitelé ve Valašském Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Město chce stavby vysoutěžit už letos na podzim, aby dostalo co nejlepší ceny. Nejdražší je oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Další investice vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Máme hotové podklady pro 5 velkých staveb. Město nechá postavit novou točnou a zastávky v podlesí a díky tomu naše červené autobusy MHD dojedou až k tamnímu sídlišti. Kompletní opravu projde také lávka pro pěší u přístavu a budeme také pokračovat druhou etapou chodníků v horní části Hrachovce.
0: Drony zasáhly 2 lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Podle bulharského premiéra je posádka z potopené lodi nezvěstná. Incident označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 11. hodině. Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. No a naproti mě v sousedním studiu už se připravuje i Iva Havlíčková, protože za malou chvíli tady bude poradna. Dnes se zaměří na péči o zvířecí seniory, na praktické tipy, na dlouhý a spokojený život psích a kočičích seniorů. Za chvíli tedy Iva Havlíčková a jejího. Poradna začíná po písničce, teď ještě Xindle X a taky Gazebo. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hezký den u poradny přeje Iva Havlíčková. V dnešní poradně se budeme bavit o zvířecích seniorech, jak o stárnoucí psy a kočky pečovat, co jim prospívá a co škodí. To proberu s hostem Kateřinou Řehořovou, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat ve Frýdku Místku v ordinaci Packy v pohybu. Hezký den, paní Řehořová.
2: Dobrý den, paní Havlíčková.
1: No, zeptám se nejdřív, kdy už je pes považován za toho seniora. Jestli je to v tom věku kolem těch 10 let, jsem se dočetla?
2: Ano, i to si píše, ale obecně je to vlastně 7 až 10 let, ale také s tím, že přihlížíme vlastně na velikost toho plemene. Ty obří plemena, tak tam považujeme ty seniory už kolem 6. 7. roku, potom takové ty střední plemena třeba kolem 10. nebo 8. roku a ty menší plemena kolem 10. roku. Ale to neznamená, že vlastně v tom období, kdy je to 6 let, 8 nebo 10, už je ten pes senior a tím to všechno končí. Jako
1: ale začíná mít, to stárnutí.
2: Ano, začíná vlastně to stárnutí. A můžeme mít klidně 12-letého, 13-letého zdravého, aktivního seniora psího.
1: No a jak je to s věkem u koček? U koček, kdy už ty přecházejí do toho seniorského věku?
2: U těch kočiček je to trošku jinak, protože kočky vlastně i žijí déle než psy, tak tam je to trošku jinak. Zralou kočku považujeme až do 10 let. Je taková pořád jako stále aktivní, všechno možné dělá. A seniory máme od 11 do 14 let a potom od 15 let už považujeme kočky jako za geriatrické kočky. Ale doporučuje se veterináři i my doporučujeme takové ty seniorské prohlídky zahájit už od 7. roku života kočky.
1: No i tak mají poměrně krátký život ti naši domácí mazlíčci,
2: když to mají. Ale slyšíme. Myslím si, jako i z té praxi vidím, že je to jako prodlužuje se to, ten aktivní život.
1: A i o tom budeme dneska mluvit, jak jim k tomu pomoci. No, jak vypadá to stárnutí psů, jaké má projevy, čeho si můžeme všimnout?
2: Ano, tak není to vlastně ze dne na den. Nemáme ze dne na den seniora, který vlastně nemůže se hýbat, nemůže nic dělat. Většinou to přichází tak postupně a dokonce bych řekla, že si toho všimneme nebo uvědomíme si to až zpětně, že si uvědomíme, aha, už tenkrát začal na procházce, že si občas sednul, nebo že si občas lehnul, nebo začal více čuchat, jako a tak. Takže nepřijde to a neřekneme si, aha, už máme doma seniora, ale zpětně si uvědomíme, že už tenkrát to začalo. A můžeme si a začneme si vlastně všímat hlavně toho, že třeba pomalu vstává po odpočinku, protahuje se, je to takové prostě jako stejně jako u lidí, když ráno vstáváme a je to takové tuší, tak už si můžeme říct, aha, už je to tady.

0: rychleji se unaví třeba na té procházce, reagují na chlad. Když přichází chladné počasí, zima, tak jsou takový bolaví, stuhlejší, takže to je taky známka toho, že ten pes stárne. Co se týče vzhledu, tak si postupně můžeme všímat vlastně všedin v oblasti očí a čumáku. Můžeme si všimnout toho, že ta srst už není tak kvalitní a může být třeba i řidčí, jo, že ty chlupy začínají trošku vypadávat. Potom si taky můžeme všimnout toho, že ti psi ztrácí, nejenom psi, teda i ty kočky, že ztrácí svalovou hmotu. Někdy přibývají na váze, protože nejsou už ochotní tolika pohybu, tím pádem teda přibírají, což taky není úplně žádoucí, protože potom to zase nabaluje na sebe spoustu dalších problémů. Zhoršuje vlastně sluch, zrak, ten čich jim slouží docela dobře, naštěstí dlouho, což je moc fajn. Čeho si ještě můžeme všimnout? V chování změny, že? Určitě si můžeme všimnout, že více spí, není třeba už tak společenský, někdy může být takový jako protivný nebo neochotný s námi spolupracovat, podrážděný a nemusí tolik vyhledávat kontakt třeba ti pejsci, ani ty kočičky potom. A stejně jako u lidí, i u psů se může vyskytnout syndrom kognitivní dysfunkce. To znamená, že vlastně centrální nervová soustava už tolik neslouží a ten pejsek může být zmatený. Nemusí třeba poznávat lidi, které nevídá tak často, jo, že pak už neví. Mění se spánkový režim třeba u toho psa, nebo třeba můj pes, to bylo docela jako časté, že byla neklidná v noci. V noci chodila prostě po bytě, jo, a mění se prostě celkový rytmus toho psa během dne.
1: Říká Kateřina Řehovořová, spousta změn a problémů, které přichází s věkem zvířete. No a téma psích a kočičích seniorů neopustíme ani po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Povídáme si na téma péče o psí nebo kočičí seniory. Máme taky k dispozici naši telefonní linku 59 611 22 66, kde můžete s naším hostem konzultovat hlavně pohybové problémy vašich zvířecích mazlíčků, protože se mnou ve studiu je Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Já se ještě vrátím k tomu předchozímu vstupu. Paní Řehořová, vy jste říkala, že ti starší

0: psy, možná řekněme lenivějí, nechtějí už se tolik hýbat. Máme tedy nutit běhat třeba toho svého psa, aby nestratil svalovou hmotu, nebo raději prostě ať odpočívá, ať si poleží?
1: No, ve většině případů jakoby nenutit toho psa, ale rozhodně ho nenechat odpočívat jako úplně, že by jenom ležel. To určitě ne, protože vlastně naším cílem u těch seniorů je udržet tu svalovou hmotu a kondici a ne nutit toho psa vlastně dělat přes bolest nějaký jako výkon. Takže důležité je udržet tu svaly. A když teda ten pes má chuť chodit, běhat, tak ho určitě podpořím, ale když vidím, že přišla chvíle, kdy nemůže, tak ho klidně nechám prostě úplně v klidu odpočívat.
0: Jaké? Tam,
1: tam je vlastně ideální každodenní pohyb. Nedělá to tak, že třeba když já přes týden nemůžu, tak ho nechám být a o víkendu ho vytáhnu na nějakou super velkou procházku, kdy vlastně ho...
0: Přetížím.
1: Přesně možná. Tak. Jsem chtěla říct, zlikviduju, ale ano, přetížím.
0: No, jaké problémy vy jako fyzioterapeutka nejčastěji u zvířecích seniorů řešíte? Chodí za vámi často do ordinace?
1: Ano, seniori jsou velmi často u nás v ordinaci a mám je moc ráda. Jsou to takový vděční klienti, pacienti. Mají vlastně rádi tu pozornost a všechno, je to s něma super. Zrovna včera právě jsem měla 16-letou fenku čivavy, která přišla poprvé a v 16 letech měla jenom za tuhle záda a trošku malinko kulhala na jednu zadní končetinu a jinak byla úplně v pořádku.
0: Takže relativně v dobré kondici, 16-letý pejsek.
1: Přesně tak, přesně tak. Hmm. A to je právě moc fajn, že s nimi přijdou. No a co jinak řešíme? Tak u těch seniorů řešíme hlavně artrózu, dysplazii kyčelních kloubů, dysplazii loktu, řešíme bolesti vlastně zad, dále se řeší ten úbytek té svalové hmoty. Takže většinou to přichází takový už komplex tady těch problémů. Ale zase je to tak vlastně, že ti majitele těch psů si všimnou až zase nějakého vlastně problému, který přijde trošku, že už ten pes, ano, se špatně zvedá na těch zadních nohách, jo, a tak. Že už je to takové, že opravdu ten člověk přijde za 5 minut 12, že je fajn s tím seniorem začít trošku dřív, aby jsme ho udrželi co nejdéle v tom komfortu toho života kvalitního.
0: A jak s nimi pracujete, když k vám přijde, řekněme, má už bolesti těch nohou zadních, řekněme?
1: Ano, ano. Tak důležité je si ho vyšetřit vlastně zase ruce naše, že jo, ty jsou úplně jako ideální na to, takže ho zkontrolujeme, pohladíme záda, prostě porohmatáme záda, klouby, všechno. A co jim velmi pomáhá seniorům, je tedy opět zase hydroterapie. Ten nadlehčený pohyb je úplně úžasný, ten jim pomůže od bolesti, pomáhá udržovat rozsah vlastně v těch kloubech, ten pes je aktivní, nepřibírá, že když chodí v té vaně, často vlastně ti seniori i přibývají na té váze, tak díky tomu pohybu té chůzi v té hydroterapeutické vaně se snažíme udržet i tu stabilní hmotnost.
0: To znamená, máte tam vanu napuštěnou vodou a pes je nucený chodit, ano, v té vaně. Tam je nějaký pás,
1: ano,
0: dole v té vaně?
1: Ano, tam je pás, který se vlastně jako točí. Tam si nastavíme rychlost, nastavíme si výšku v hladiny vody, která je pro toho konkrétního psa ideální a můžeme mu nastavit i náklon vlastně toho pásu, že simulujeme chůzi do kopce.
0: Co když pes nemá rád vodu?
1: Ano, to často slyším každý den, ale včera jsem to zrovna říkala někomu v práci, že mám jenom jednoho jediného psa, který nikdy nevlezl do vany. Jinak to většinou všichni zvládnou.
0: Zvládnou
1: jako
0: to.
1: Ta první návštěva je třeba taková, jakože oči až na vrch hlavy mají ti psi i paničci někdy, ale většinou po druhé už je to v pohodě úplně. Takže já bych se toho nebála vůbec.
0: Vy jste říkala, že ti starší psi, možná i kočky, mají v tom vyšším věku tendenci tloustnout.
1: Ano, ano.
0: Tak je ten vyšší věk i indikací pro změnu stravy?
1: Určitě. Já bych určitě měnila stravu, ale neřekla bych jako teď je to senior, zase má 10 let, budeme změnit stravu. Odvíjí se to spíš od toho biologického věku a od kondice. Pokud je, tak mu vlastně tu krmnou dávku klidně nechám a pokud toho pohybuje méně, tak snížím ten energetický příjem, aby nepřibýval na váze.
0: Takže neměnit třeba úplně druh granulí, ale trošku ubrat.
1: Tak tam bych zase už šla podle toho, jestli se k tomu nepřidružilo třeba nějaké jiné onemocnění, nějakého vnitřního orgánu nebo tak, jako jo. Ale jinak bych nesahala úplně. Možná bych přidala nějaké doplňky, volila teda kvalitní bílkovinu, nějaké protizanětlivé látky, omega-3 mastné kyseliny, třeba bosfelí, ta je úplně fajn pro ty psy, ale jinak bych to asi úplně neřešila.
0: Tak, vysvětluje Kateřina Řehořová a po písničce se budeme zvířecím seniorům opět věnovat.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v dnešní poradně se zabýváme péčí o zvířecí seniory. To probíráme s hostem Kateřinou Řehořovou, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat ve Frýdku Místku v ordinaci v Packy v pohybu. No a připomenu ještě číslo k nám do studia, je to 59 611 22 66. Paní Řehořová, je pravda, že psi umí tu bolest i skrývat, že si třeba nemusíme toho všimnout, že je něco trápí?
2: Určitě je to pravda, umí to velmi dobře a já bych vlastně řekla, že to je i tak jako evolučně dané, že vlastně zvíře, které ve volné přírodě projeví tu bolest, tak je docela znevýhodněné, takže proto možná umí takhle tu bolest i schovávat, ale samozřejmě je to zase velmi individuálně. Někdy přijde do ordinace pes, který už vám ukazuje tady tu nebo tady tu končetinu, že ho bolí a na některé můžete dřív vyštípat a... Neřekne vám nic, prostě, jo, jako nic. No, takže tak to je.
1: A já asi jako majitel, která mám to své zvíře, řekněme, přečtené, tak určitě. Přece jenom mám asi šanci poznat, poznáte, že se něco děje.
2: Určitě poznáte. A když to nedá najevo při dotyku třeba, tak to zase poznáte tím, že přichází to obtížné vstávání. Že když ho budete vybízet, aby vyšel do schodu, tak bude nad tím přemýšlet a nepůjde třeba. A vlastně dává vám to signál, že to asi bolí, tak proto to prostě nedělám.
1: Je u těch starších psů lepší jedna delší procházka během dne, nebo třeba více kratších, jak...
2: Ano, tak o tom jsme vlastně trošičku lepší. Se bavili, ale určitě je lepší více krátkých procházek pro toho psa, protože tolik nezatěžují vlastně ty klouby tou jednou dlouhou procházkou, zároveň stimulují ty svaly několikrát denně, takže je to všechno jako fajn a jo, já bych to tak nechala, že... No a hlavně potom, pokud je ten senior zdravý tedy, tak ta dlouhá procházka vlastně neuškodí. Takže bych to aplikovala a poznám to tak, že jestli druhý den ten pejsek se cítí v pohodě, není nějaký zmožený, nepajdá, je ochotný vstát a jít znovu, tak klidně tu dlouhou procházku můžete zařadit. Jinak bych volila tři
1: spíše ty tři denně kratší?
2: Tři kratší denně. Ano. No, já si můžu ještě?
1: Určitě.
2: Já mám třeba jednoho takového super seniora, Codyho, je to labrador. A má ještě doma druhého kamoše, labradora Montyho, mladšího. A ti chodí neustále právě jakoby stejný okruh, stejný, nechávají ho prostě, i když je mu 10 let, i když mu bylo 9, tak chodí stále stejnou procházku, pouze prodlužuje se vlastně ten interval toho času, kdy ten Cody to ujde. A to je super jako přístup, že pořád má tu délku stejnou, akorát to prostě díl trvá.
1: A ví, co ho čeká?
2: Přesně tak.
1: Jaký
2: a když nechce, tak si sedne a všichni vědí, že se jde domů.
1: Tak, Cody, to je další pacient tedy ve vaší ordinaci. Co ještě může pozitivně ovlivnit průběh stárnutí u zvířat?
2: Ano, tak kromě těch každodenních návyků, což tedy byl ten pohyb a udržování té hmotnosti, tak je to i zaměstnání hlavy. Takže je fajn...
1: Zaměstnat pejskovi hlavu.
2: Ano, přesně tak.
1: Vrátíme se k tomuto tématu, protože my máme na lince posluchače nebo posluchačku. Nasadíme si sluchátka. Tak přejeme hezký den ze studia Českého rozhlasu v Ostravě. Posloucháme váš dotaz.
3: Dobrý den, tady Irena z Havířova. A letos září nám uhynula Fenka. Měla 8 let. Byl to...
1: Teďka nám vypadl signál. Slyšíme se? Volám paní posluchačku do Havířova. Bohužel nám vypadl signál. Tak už jsme... neposlechli problém, jestli se nám paní dovolá znova, budeme rádi. Odpovíme samozřejmě s naším hostem, s paní Kateřinou Řehořovou, ale vrátíme se k tomu, vy jste říkala, paní Řehořová, zaměstnat tu hlavu toho psa.
2: Ano, takže klidně použít psi hlavolami, nastrká mu tam kokina vlastně, že on se snaží to jako vyndat. Můžeme použít klidně ručník, jenom do kterého zamotáme vlastně nějaké ty dobroty a on si bude zaměstnávat hlavu tím, že se bude snažit ten ručník rozmontat a všechny ty pamlsky pozřít. Klidně můžeme dělat i takový krátký, nenáročný trénink, takže opakovat nějaké povely, které zná, nebo klidně přidat i nové, protože není vůbec pravda, že starého psa novým kouskům nenaučím. Opravdu přijde 10 lety, 12 lety pes a je schopný jako aktivně cvičit věci,
1: takže to
2: které
1: pořekadlo
2: nikdy...
1: neplatí.
2: Ne, neplatí, neplatí vůbec. Jako, často se mi to stává právě u francouzských buldočků. Teďka mám taky 10letou pacientku po operaci kolene. A když poprvé přišli, tak mi majitelé říkali, no tak Daisy nebude rozhodně nic dělat, to, co budete chtít. No a po třetí návštěvě říkali, no kdybychom věděli, že bude taková šikovná, tak si někam i chodíme jako na nějaké cvičení nebo na nějaké agility. Takže není to pravda. Oni tak opravdu i v seniorském věku se dokážou naučit spoustu věcí. A baví je to.
1: Pozměníme přísloví i starého psa,
2: ano,
1: naučíš
2: tak
1: novým kouskům. Tak dnes probíráme v poradně péči o starší zvířata a po písničce se zaměříme i na venkovní kočky.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračujeme v povídání o psích a kočičích seniorech s hostem Kateřinou Řehořovou. Paní Řehořová, jsou třeba starší psy nebo kočky citlivější na zimu, na prostydnutí?
2: Ano, určitě velmi často a souvisí to vlastně s tím, že už nedokážou tak dobře udržovat tu tělesnou teplotu, protože se snižuje vlastně ta svalová hmota, ubývá, snižuje se rychlost metabolismu a tím pádem oni už ten chlad a tu zimu tak dobře netolerují. A toho si zase všimneme tak, že oni vlastně sami vědí, co se děje a vyhledávají ty teplé místa.
1: A psí oblečky na zimu doporučujete?
2: Určitě doporučuji.
1: Je to dobrá věc. No co ty venkovní kočky, to je, řekněme, kapitola sama o sobě.
2: Ano, to je určitě kapitola sama pro sebe.
1: Přijdou se domů akorát najíst, nažrat, no a pak si chodí kam chtějí. Ano. Jak poznat, že u těch starších venkovních koček, že je něco bolí, že je něco trápí a že bychom to teda měli nějak řešit?
2: Tak tam do toho určitého věku vlastně nepoznáte skoro vůbec nic. Oni jsou v tom maskování ještě lepší než psi a často to taky souvisí s tím, že je tolik nepozorujeme, že opravdu si dělají, co chtějí, vylezou si kam chcou, schovají se kam chcou, přijdou třeba jednou za 3 dny, takže nemáme tak pod tím drobnohledem, ale je to stejné jako u těch psů. Pak si třeba všimnete, že ona už neskáče na stromy, že je většinou někde na zahradě jenom pod stromem, že nepřelízá plot k sousedům třeba, jo? Že už jenom tak jako hezky si sedí a pozoruje třeba ptáky. Oni jsou takové, poznáte to hodně i na srsti teda u koček, že už jako jsou takové postarší. Oni už vlastně potom v rámci třeba taky té artrozy nebo bolesti kdekoliv nejsou tak důkladné v té hygieně své, v čištění vlastně té srsti a tak. Takže i na tom klidně poznáte, že tu kočku něco trápí. Že už to není tip-top úplně ta srst.
1: No, u té venkovní kočky by to taky měl člověk nějak řešit, pokud se o ní jako svým způsobem stará, že ji třeba krmí a
2: určitě,
1: tak podobně.
2: Určitě jo, bych to řešila, to. Pokud vám kočka začne kulhat, trvá to třeba díl než 48 hodin, vidíte otok, nebo že ta kočka na tu nohu vůbec nedošlapne, nebo je třeba ještě k tomu apatická, tak určitě bych vyhledala veterináře a případně pak i veterinárního fyzioterapeuta.
1: Vracíme se k těm zvířecím mazlíčkům, které máme doma v domácím prostředí. Měli bychom jim na to stáří nějak upravit to domácí prostředí?
2: Ano, já bych upravila to domácí prostředí a i malá změna vlastně mu dokáže ten komfort životní velmi, velmi změnit pozitivním směrem. Tady se zase dostáváme k tomu, že jim to klouže. Takže určitě nějaké protisklozové povrchy bych určitě těm seniorům, určitě bych jim zajistila něco prostě, co neklouže. Vybrala bych pohodlný, teplý, třeba ortopedický pelíšek. Dneska jsou už takové možnosti, že ten pelíšek se sám zahřívá, má v sobě zabudovanou magnetoterapii, ale to samozřejmě není úplně nutné. Takže opravdu, aby byl teplý, měkký, aby byl třeba někde, kde není průvan. Jo, to je docela důležité. Oni si zase potom sami jakoby hledají ty místa, kde je jim dobře. A usnadnila bych jim přístup na gauč, takže můžete pořídit rampu nebo schůdky na gauč nebo do postele, když teda
1: ať nemusí dělat ten skok
2: přesně,
1: náročný už pro něj.
2: Neublíží. Misky třeba s vodou a se skrmením, tak je dát do vyvýšené polohy, tak je to pro ty seniory fajn. Třeba osvětlení je taky zajímavé vyřešit, jo? Že v noci prostě mít někde nějaké takové to noční osvětlení, nedávat jim třeba, že někde něco necháte na zemi v noci, on se o to přerazí, anebo bych úplně třeba nestěhovala na bytek, když už mám doma psího seniora, protože on to má přece jenom tak nějak zmapované a ví pod mě třeba kudy kam a když to přeorganizujete, tak se vám někde přerazí. A máte problém.
1: Mám ještě nějakou minutku, tak ještě se zeptám, jak podporovat to mentální zdraví těch zvířecích seniorů. Vy už jste říkala, trošku je zabavit, schovat jim třeba tu potravu
2: do ručníku. Ale souvisí to také vlastně s tou socializací, jo? Že prostě je to senior, ale nenechám ho doma, když jdu prostě někam. Zkusím ten svůj plán, tu svou náplň prostě přizpůsobit tomu psovi. Nebo když mám doma dva, jak jsem třeba zmiňovala Montyho a Codyho, tak nenechám toho seniora doma a nevezmu jenom toho mladšího, protože oni to fakt to jako nesnáší dobře. Oni pak se cítí
1: se osrčený.
2: Ano, cítí se, jsou uražení třeba, ale jako cítí se i sami, že jo, takže určitě bych přizpůsobovala to tomu pejskovi, nebo je nechám prostě doma oba dva.
1: Tak. No a to je konec dnešní poradny o zvířecích seniorech. Hostem byla Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat ve Frýdku Místku v ordinaci Packy v pohybu. Moc děkuji, paní Řehořová,
2: já
1: za příjemné povídání a za rady. No a příští týden samozřejmě nebude naše poradna chybět a zaměřena bude tentokrát na péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Iva Havlíčková se rozloučila s dnešní poradnou a my pokračujeme v dopoledním vysílání. Za malou chvíli se podíváme na festival ostravských knihoven.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 10 ostravských knihoven dnes najdete pod jednou střechou. V prostorách někdejšího módního domu Ostravica v centru města se koná jubilejní 10. ročník festivalu ostravských knihoven. Kromě samotných knihoven nabízí také workshopy, přednášky, hry nebo knižní svap. No a přímo na místě je náš regionální stopař, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Peti, dobré dopoledne. Co všechno mohou návštěvníci na festivalu ostravských knihoven objevit?
2: Krásné dopoledne, no já musím říct, že hlavně zjistí, kolik těch knihoven, o kterých třeba možná ani nevěděli, tady v Ostravě máme, protože třeba taková knihovna, Galerie výtvarného umění Ostrava, možná někomu byla do dneška skryta, ale jejich prezentaci uvidí také lidé, pokud na festival ostravských knihoven dorazí, protože samozřejmě i ta tady je, ale opravdu těch věcí a zajímavostí je tady spoustu, co mohou lidé vyzkoušet, zažít, dozvědět se. No a co všechno to bude, tak to ví jedna z organizátorek právě té dnešní akce, paní Monika Oravová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete nám, na co se mohou teď ještě odpoledne lidé, kteří by přišli na váš festival, těšit a co se tady dozví?
3: Já určitě můžu posluchače pozvat na náš festival, protože dopolední program byl zaměřený hlavně na školy. A teď vlastně kolem poledne začíná ten pravý program pro veřejnost. Veřejnost může přijít kdykoliv do 18. hodiny a celou dobu tady bude 10 ostravských knihoven, které si připravili společnou festivalovou hru o ceny. To znamená, že návštěvníci budou procházet stánky knihoven, budou plnit zajímavé úkoly, získávat razítka do čtenářského průkazu a na konci můžou vyhrát nějakou pěknou cenu.
2: No tak to zní velmi lákavě. A my jsme se bavili o tom, že tady jsou i nachystané různé přednášky. A ty jsou na různá témata nebo mají něco společného?
3: Celý leitmotiv letošního ročníku festivalu je za knihami. Za knihami s otazníkem a vykřičníkem, protože chceme naznačit, že knihovny dneska už nejsou zdaleka jenom o knihách. Ale letos přece jenom jsme se rozhodli ten letošní ročník věnovat právě knihám a čtení, takže ty všechny přednášky a workshopy jsou nějakým způsobem spojené se čtením, ale z různého úhlu pohledu. Já třeba osobně budu mít přednášku o vlivu čtení na mozek, pak budeme mít rozhovor s Jiřím Klačkou, což je držitel Magnesie litery za detektivku z letošního roku. Ale máme třeba i přednášku o ostravských kronikách, o jejich historii a máme i workshopy, kde si lidé budou moci vyzkoušet práci s knihou třeba přímo na vlastní ruce.
2: A když jsme se bavili před vstupem, tak jste mi říkala, že na ty přednášky se museli lidé registrovat, ale pokud by třeba teď v tuto chvíli jsme někoho nalákali, můžou přijít i takhle z ulice a poslechnout si to?
3: Některé přednášky už jsou obsazené, ale věřím, že když přijdou, tak vždycky se nám stane, že někteří registrovaní nedorazí, takže budeme se snažit všechny uspokojit a všechny na ty přednášky dostat.
2: Tak já přeju, ať je zájem stejně velký, jako v tuto chvíli, když jsou zde školy. Moc děkuji za váš čas a přeju krásný festival.
3: Moc děkuji.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, stavte se sem do bývalého módního domu Ostravice, kde vás čeká festival ostravských knihoven.
0: Tolik Petra Pivková a Český rozhlas Ostrava. Díky moc.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.
4: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. října. Za malou chvíli do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám aktuální rozhlasové zprávy. No hned po nich už se můžete těšit na svou oblíbenou hudební poštu, tedy na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Kardiologové Ostravské fakultní nemocnice vylepšují metodu léčby plicní embolie. Fotbalové hřiště klubu Slavia Opava bude mít nově opravené zázemí. Odpoledne bude jasno a teploty až 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
0: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice spolupracovali na vzniku na rychlejší a šetrnější metody léčby plícní embolie. Zapojili se do tříleté studie, která potvrdila, že léčba pomocí katetru je účinnější než starší postupy. V Ostravské fakultní nemocnici takto doktoři pomohli zhruba stovce pacientů, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
3: Prostřednictvím vpichu v třísle lékaři zavedou pod rentgenovou kontrolou trombolytické katetry do plícních tepen a začnou postupně přímo do krevní sraženiny aplikovat trombolytikum, tedy lék, který krevní sraženiny aktivně rozpouští. Výkon se provádí jen v místním znecitlivění a trvá 10 až 20 minut.
0: Město Opava opraví zázemí fotbalového hřiště tamního klubu Slavia. Radnice za zhruba 6 milionů korun odkoupila soukromou budovu, ve které jsou mimo jiné šatny, kotelna nebo posilovna. Dvoupodlažní dům značně poškodili předloňské povodně a je nutná celková rekonstrukce, dodává mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
4: Spolupracujeme se statiky i dalšími odborníky, kteří nám doporučí nejvhodnější rozsah a postup oprav. Na základě jejich závěrů pak začneme připravovat projekt a následně hledat zhotovitele.
0: Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Pro odborníky se veletrh otevře ve středu, pro širokou veřejnost v pátek, potrvá pak do neděle.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů. V noci pak čekáme jasno nebo skoro jasno, výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jeho západu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici náměstí Monsignora Šrámka za katedrálou srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré poledne vám přeje Vladimír Šmehlík a Lucie Kociánová. Ladíte Český rozhlas Ostrava, takže dneska nám to bourá dokonce i za katedrálou na náměstí Monsignora Šrámka. Takže ani ten božský stín nepomohl řidičům v opatrné jízdě. Nevadí, dávejte na sebe pozor. Co máme v programu? Vy už to určitě dobře víte, začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Dneska má svátek Hanuš a taky Hanuše, protože je 6. října a my všem blahopřejeme. No teď už to bude jen a jen na vás. Já vám pustím Olympiky a schválně, kdo se mezi tím dovolá na telefonní číslo 596 11 22 66. Začíná hudební pošta, tak si to hezky užijte.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naše dnešní první hudební přání bude vysláno z Hati. Volá nám paní Anička, tak ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den, pane Bledině, já vítám v Čechách a písničku bych chtěla poslat tvojí asistentce Lučince, která byla dneska hodná, moc hodná. A písničku posílám hlavně vám, pane Bledině, že jste mi tak dlouho pryč a nám ženské bylo moc smutno, určitě. Všichni jsme vzpomínali na vás.
1: Ježiš, tak to je super. No já jsem byl pracovně mimo Českou republiku, ale teď už tady budu, paní Aničko, a budu tady hodně dlouho a budu vás každý den otravovat z rozhlasových vln.
2: No, to jsem vědoma. Děkuju, nasledanou.
1: Mějte se krásně, pozdravujte v Hati.

0: Legendární píseň Karla Gotta, kterou naspíval za hudebního doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a hudební poštu a míříme za dalším hudebním přáním. Zůstáváme na Pražské, jenom se z Hati přesuneme do Darkoviček. Tam už nás totiž čeká paní Štěpánka. Ještě jednou přeju dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych zahrát moji neteři Elišce, protože jsem se včera nedovolala, tak ji přeju dneska. Eliško, přála bych ti k včerejšímu svátku hodně zdravíčka, spokojenosti a hlavně to zdraví. To ti přeje tetinka Rouža se strejdou Martinem a taky ti to přeje babička Evča Klokočová, taky tvoje maminka s taťkou, tvůj bratr Jarek a celá prostě naše velká rodina. A ještě bych chtěla pozdravit, jestli poslouchá babička Heda do Kozmic. Babičko Hedo, jestli mě posloucháte, tak čau. A ještě bych chtěla pozdravit moji bývalou kolegyni, je to Petra Hejdučková a v práci jí říkám Zvonková, hezky pracuj. Tak pozdravuju taky její maminku do Bohuslavic. Děkuju, nashledanou.
0: Rádo se stalo, Štěpánko, pobavila jste mě, mějte se moc dobře, naslyšenou.

0: hodně božího požehnání vám přeje Broňka s rodinou a připojí se také ostatní příbuzní přátelé a známí a vám přeji, abyste dlouho vydržel v tom moderování, kterým zpříjemňujete váš hlas. Děkuji ještě jednou a nashledanou.
1: A já moc krát děkuju. Moc si toho vážím, paní Broňko. Děkuju za tenhle telefonát. Mějte se krásně. Děkuji. Naslyšenou. Děkuji.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidí.

0: víš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
1: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme za dalším hudebním přáním. Vracíme se na Pražskou, tentokrát do Markvartovic. Tam nás totiž čeká paní Heduš. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Hedy z Markvartovic. Chtěli bychom, včera oslavil krásné 30. narozeniny náš synovec David, tak bychom mu chtěli dodatečně popřát všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví a splnění všech jeho přání. Přeje mu to Hedy, Drahuš, Jindra a Ida. A zároveň bychom ještě chtěli dodatečně popřát panu Františkovi Smejkalovi, který ze Skřetoně, který v neděli slavil svátek. Tak taky všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a dobrou pohodu.
3: A my taky přejeme všechno dobré i vám. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuji, nashledanou.

0: Tak tohle byly Kabátě a Bára na přání. Vy ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. 12 hodin 28 minut a za dalším hudebním přáním se teď vypravíme do Nového Jičína. V Novém Jičíně nás čeká paní Rita. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěla, můžu mluvit?
0: Můžete mluvit.
1: Já bych chtěla popřát paní Aničce Benkové její dnešním narozeninám hodně štěstí, pohody, ale hlavně zdraví do dalších let. A chtěla bych ještě poděkovat za to, co mě stará.
0: Krásné přání. Tak jo, mějte se hezky, pozdravujte v Novém Jičíně a my posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na vlnách ostravského rozhlasu posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Míříme za šestým hudebním přáním dnešního vysílání. Míříme do Podbeskydí, do malebných Chlebovic, protože tam nás čeká paní Jana. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den. Taky přeji všem posluchačům hezký slunečný den. Tuhle písničku posílám k dnešním narozeninám do Nového Jičína paní Hance Benkové a přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a klidu, ať se jí daří. To jí přeje kamarádka Jana s manželem Ivem. Hezký den přeji.
1: A my přejeme vám krásný den do Chlebovic.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Vždy úžasná a skvělá Hanka Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na přání v hudební poště. Míříme za další písničkou, tentokrát na jih Ostravy do Hrabůvky. Tam nás totiž čeká paní Anička. Hezký dobrý den ještě jednou.
1: Dobrý den, já všichni zdravím. A chtěla bych dneska poslat písničku, krásnou písničku, až do Německa, paní Pavlince Rozené Bruzlové z Hrabůvky. Měli bychom ji spolu s tatínkem popřát. Hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a ať jim všechno v životě vychází. Děkuju moc krát za zahrání a nashledanou.
0: Rádo se stalo. No a zdravíme do Hrabůvky a zdravíme i do Německa.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Až budete někdy na mapě hledat Lubno, tak možná zabloudíte k Varšavě, nebo taky k Lodži, nebo k Banské Bystrici a taky na Vysočinu, nebo k Hradci Králové, protože tam všude mají Lubno. Ovšem jenom jedno Lubno má nejkrásnější výhled na Lysou horu a to je to naše u Frýdlantu nad Ostravicí. Právě tam nás teďka čeká Karel. Dobrý den.
5: Ještě jednou hezké pozdravení pro vás, pane Vladimíre, a také pro všechny posluchače od Karla z Lubna. Dnes bychom chtěli popřát k čtvrtečnímu svátku paní Věrce do Fritku. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, božího požehnání, ať se jí ve všem daří, hodně radosti a málo starosti. A to jí ze srdce přeje Karel a Věrka z Lubna. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrání písničky, přeji vám a všem posluchačům hezky zbytek dne.
4: Rádo se stalo, Karle, mějte se dobře a pozdravujte doma.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, to je jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tu další písničku, tak tu už bude vybírat paní Jarmila. Míříme do Havířova. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Zdravím vás, paní Eliško, k vašemu svátku jen to nejlepší. Štěstí, zdraví, Boží požehnání i Pejskovi hodně zdraví, protože pomáhá lidem, je hodný. A taky písničku posílám, kde paní Věrušce, také k jejímu svátku, který přijde, také je moc hodná, hodně štěstí, zdraví a si všechno splní, co si přeje. Pak písničku posílám paní Hance, paní Zdeničce, Karlovi do Karvíde, Jarmiluce do Třínče a vám v rozhlase. A moc děkuju.
0: Rádo se stalo, hezký den přeju.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. října. Já se na vás budu těšit zase dneska po 17. hodině. Zvu vás k poslechu předvolební diskuze do voleb zastupitelstva statutárního města Ostravy. Teď už za malou chvíli Lucie Kociánová a zprávy a hned potom Alex a host. Tak tedy krásné odpoledne.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Už za 3 dny čekají českokomunální a část země taky senátní volby. Ostrava poskytne některým provozovatelům sociálních služeb finanční pomoc. Odry dokončují novou kuchyni v základní škole Komenského. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Volby do Senátu a vedení obcí začnou už za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
4: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palochybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
5: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
4: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
4: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
7: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
4: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Město Ostrava poskytne svým příspěvkovým organizacím, které zajišťují pobytové sociální služby, mimořádnou finanční pomoc ve výši 32,4 milionu korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Podporu schválili radní města, uvedla dnes mluvčí Gabriela Pokorná. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované. Základní škola Komenského v Odrách bude mít novou kuchyň. Radnice tam v těchto dnech dokončuje přestavbu za 14 milionů korun. Práce začaly letos v červenci a hotové budou nejpozději do konce října. Uvedla to mluvčí města Lucie Kasprýková.
8: Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy, novou elektroinstalaci a především kompletní modernizaci technologie školní kuchyně. Nové vybavení přinese kvalitnější a bezpečnější podmínky pro přípravy jídel a zároveň úspornější provoz.
2: Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jihozápadu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží i po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den pak vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se bouralo v ulici Výškovická naproti kinu Luny ve směru na Výškovice. Počítejte tam se zdržením. A jiné dopravní komplikace, hlaste na lince Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex host.
9: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
10: Krásný dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualo Rio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný děsivý zážitek jako z toho dabingu, že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano,
0: tak,
1: pardon,
0: jsem jenom
1: zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě Stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to je film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No, rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání

0: Koutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání Pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestál, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka jsem hodně přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou a stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati, jako,
1: ne,
0: nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ať taky trhnou nohou, protože třeba, když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Cesta jablunkovským průsmykem u hranic se Slovenskem se protáhne. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na covid. Těšínské muzeum dnes otevře výstavu o těšínském brokátu. Zítra bude oblačno a teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Řidiči musí počítat se zdržením na silnici 1/68 u Jablunkova. Silničáři tam začali s opravou komunikace. Doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory a zaměstnanci stavební firmy. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla budou stavbaři měnit povrch silnice a zpevňovat podloží. Opraví také odvodnění a svodidla.
4: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 milionů českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku.
3: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly nebo náměstí Tesla. Jak může nové jméno vypadat, vysvětluje mluvčí města Eva Javorová.
5: Název může být tradiční i úplně originální. Klidně inspirovaný historií Rožnova nebo tím, jak nové místo vypadá. Návrhy posílejte přes anketu v aplikaci Munipolis. Z nich pak vybereme ty nejzajímavější a lidi o nich budou hlasovat. Jméno náměstí tak nakonec můžou vybrat sami Rožnováci.
3: Těšínské muzeum dnes zahájí výstavu věnovanou regionálnímu brokátu. Tkanině, která zdobila oděvy šlechty i církve, později se stala součástí i lidového oděvu. Vernisáže začíná dnes v 17 hodin. Výstava potrvá až do konce března příštího roku. Autorkou expozice je historička Lucie Kaminská.
6: Sbírka Muzea Těšínska se nachází přes 450 brokátových předmětů. Základním námětem výstavy těšínské brokáty jsou proto především zástěry, šátky nebo vytkávané stuhy k těšínským ženským krojům. Návštěvník se seznámí i s dalším využitím těchto luxusních tkanin, které se používaly na historické oděvy, liturgické textilie nebo dekorační látky do interiéru.
0: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jihozápadu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží i po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 na 318. kilometru ve směru na Ostravu jsou dvě nabouraná auta. Projíždějte místem velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné slunečné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, od mikrofonu vás za všechny zdraví Iveta Radamová a vítám vás také u našeho dnešního už 6. říjnového odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kam se vydáme? Určitě do Opavy, protože právě v těchto dnech tam je kavárna Potmě. Vyrazíme tam s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava. Zajela tam i redaktorka Petra Pivková, která nám atmosféru z kavárny Potmě zprostředkuje v druhé půlce této hodiny. Můžu slíbit, že přidáme také aktuální téma. Rodiče dětí z mateřské školy v Bílovci překvapila ráno pohled na botník dětí, kde byly srovnané letáky i kšiltovky hnutí ANO. Po zveřejnění fotografie na sociálních sítích, ale propagační materiály zmizely. Podrobnosti k tomuto tématu pro nás bude mít už za chvíli reportérka Andrea Brtníková a z muziky Jiří Korn a kapela Elán už za chvíli. Slíbit můžu i kapelu Jelen anebo třeba Marii Rotrovou. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jak už jsem v úvodu zmínila, začínáme na Novojičínsku. V mateřské škole v Bílovci se totiž objevila politická propagace hnutí ANO. Kšiltovky a letáky podle dostupných informací ze školky po zveřejnění fotografie na sociálních sítích ale zmizely. Ředitel školského zařízení Petr Šlov je zároveň lídrem ANO pro komunální volby. Hnutí ale tvrdí, že lídr k umístění letáčku pokyn nedal. Detaily už má pro nás v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava právě teď reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den přeju.
0: Andreo, jak na tuto událost bílovecké hnutí ANO reagovalo?
1: Já jsem mluvila s šéfem místního ANO Daliborem Novákem a ten mi řekl, že hned jak se to dozvěděl, tak dal pokyn, aby ty materiály ze školky zmizely. On mě několikrát ujistil, že zatím hnutí nestojí, že opravdu ten pan ředitel Šlov je ujistil, že k tomu nedal pokyn. Ta školka se jmenuje Svobodová, ona opravdu organizačně patří pod základní školu, to teď je ve více městech tak, že zkrátka se slučují školky a školy. Tu vlastně jednou to školské zařízení vede právě ten Petr Šlov, který je, jak si říkala, lídrem hnutí v těchto komunálních volbách. Já jsem se mu snažila několikrát dovolat, psala jsem mu SMSky, pak e-mail, tak on reagoval jen na ten písemný dotaz. V té odpovědi on se vyhnul jasné reakci na to, jestli zatím stojí, jestli k tomu dal pokyn, ale napsal mi několik odpovědí, že k umístění volebních propagačních materiálů v prostorách té mateřské školy podle něj došlo nedopatřením. Řekl, že škola k umístění nedala vůbec žádný souhlas a také tam napsal, že zaměstnanci byli znovu poučeni o zákazu politické propagace v prostorách školy. Tu fotku, to je také nutno říci, pořídil šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, který do té školky vodí svou malou dcerku. Když to viděl, tak to vyfotil a zveřejnil na sociálních sítích.
0: Andreo, a jak se tam ty propagační materiály tedy dostaly?
1: Tak to je záhada. To je záhada bílovecké školky. Ty politické propagační materiály byly dole ve školce na takovém nízkém botničku. Já tady mám tu fotku. Tam ty rodiče tam ukládají venkovní boty dětí a přezovají je do papučí. To si možná naši posluchači vybaví, jak to tak asi může ve školce vypadat. No a když se podíváme na tu fotku, tak já se to pokusím popsat, co tam je. Tady nahoře na tom botníku, který je takový nízký, tak tam byly, já to počítám, no minimálně 4 ty typické červené kšiltovky s nápisem Silné Česko. Pak tady je celá řada různých propagačních materiálů. Je tady i takový letáček, kde jsou fotky těch kandidátů hnutí ANO v Bílovci, na prvním místě samozřejmě lídr Petr Šlov. A pak tady vedle je i takový plakátek s nápisem, výrazným nápisem Mládežnická akademie, tam fotka nějakých sportujících dětí. A to je taky zajímavá věc, Mládežnická akademie, tak tady na tom je i text, kde se zmiňuje školní sportovní klub Bílovec a předseda tohoto školního klubu i fotbalového klubu je opět Petr Šlov. Takže vlastně každý ten materiál nějak s tím panem ředitelem Petrem Šlofem souvisí. Já jsem mluvila i s vedoucí školky paní Janou Tenkovou. Chtěla jsem vědět logicky takové věci, na které má podle mě veřejnost právo vědět, jak se to tam dostalo, jestli k tomu dal někdo pokyn. Ona mě neustále odkazovala právě na tu školu, odpověděla mi, že ona má třídu nahoře a řík na ten dotaz, jak se to tam objevilo, no, že materiály se tam prostě objevily. Doslova mi řekla, teď cituji, zřejmě to bylo něco na hraní pro děti, chodí tam rodiče, neví, kdo to tam položil a opět popřela, že by k tomu pan ředitel Šlov dal pokyn.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky za všechny informace.
1: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rád.
1: Také kapela Jelen v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už mám ale pro vás pozvání na výstavu. Háj na Šumpersku, osada u řeky Moravy, je totiž motivem výstavy fotografií Jindřicha Štrajta. K vidění je v Národním zemědělském muzeu v Dolních Vítkovicích v Ostravě. No a ta výstava zároveň připomíná Štrajtovo letošní jubileum. S ředitelem muzea Ivanem Bergerem natáčela redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Kdy se fotograf Jindřich Štrajt a kde toulal, když pořizoval tyto snímky, které jsou tady k vidění vlastně v patře Národního zemědělského muzea v Ostravě?
3: No, pohybovala se v háji. U nás ta výstava se jmenuje Život v háji.
2: Ano.
3: A on poprvé navštívil tu osadu háj v roce 2024, když byly povodně. Mm-hmm. Takže tady jsou vidět ty fotografie, kdy ta rodina vlastně se snaží poprat se s těma následkama té rozvodněné Moravy, protože ta lokalita Háj se nachází u obce Třeština mezi Mohelnicí a Úsovem.
2: To jsme u sousedů, to jsme za hranicemi našeho kraje.
3: Je to Šumpersko,
2: tak.
3: Olomoucký kraj. A ta oblast je zajímavá z několika důvodů. Pro něj proto, protože se tam nachází rondokubistická vila.
2: Ano.
3: Která je vlastně národní kulturní památkou, respektive národní kulturní památkou je vodní elektrárna, která od 20. let stále funguje. A on vlastně zdokumentoval nejen tu vilu a tu elektrárnu, která se vlastně postupně zrekonstruovala.
2: Aha.
3: Ta elektrárna stále funguje, ale vlastně ten život těch lidí, kteří se o to starají. Ta vila byla postavena na počátku 20. let 20. století podle dnes známých dvou architektů, tehda mladých absolventů, Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka, pro manžele Karla a Ellen Plhákovi. Karel Plhák pocházel z rodu mlynářů, kteří koupili v druhé polovině 19. století v té lokalitě mlýn a později ho vlastně takhle zvelebovali a postavili tam elektrárnu vodní, jednu z prvních.
2: Tak ale ten Štrajt, koukám, že tam zažil mnohé teda. Jednak zdokumentoval vilu samotnou s elektrárnou, jednak zažil povodně, když se podíváme...
3: A na tu druhou stranu?
2: Ano, na druhou
3: tady
2: stranu.
3: Tady jsou to rozdělené na dvě části, kde je zachycena ta elektrárna, vila, ta krajina, to hospodářství, které se vlastně současní majitele starají. A to je rodina pana Ondřeje Grohara, který tu vilu zrekonstruoval a se provozuje tam takové kulturní společenské centrum a dovolil panu profesorovi Štrajtovi nahlédnout za jeho velké rodiny, tady na té fotografii je vlastně celá rodina.
2: No a mně se líbí tam ta slepičí část, to jsou, když si vybavíte takové ty klasické černobílé štrajtovské fotografie, tak to je to kouzlo okamžiku. No, slepice je tady v hlavní roli.
3: Jo, on právě, my ho mám vlastně zastoupené ve sbírce a současně bude i představení katalogu, ne těchto fotografií, ale vlastně souboru 100 fotografií, které máme ve sbírce od roku 2018, kdy jsme slavili 100 let jako Národní zemědělské muzeum, tak on nám dokumentoval současné zemědělství a potravinářství. On jezdil právě i v tom svém okolí, kolem Sovince a na Olomoucku, Mohelnicku, Úsovsku a fotografoval tam ty pracovníky v tom zemědělství. Mm-hmm. Má i historické fotografie, které jsou, myslím, že uložené v muzeu v Olomouci. Fotografie 30-40 let staré, kdy on v 80. letech pracoval v JZD Rýžoviště.
2: Ano.
3: Takže
2: ano.
3: On má takovou tu bohatou zkušenost a vhled, i ten praktický, do toho života na venkově a dokáže zachytit právě ty emoce a takovou tu pravdivost toho okamžiku, což je strašně cenné, protože se nejedná jenom dokumentární fotografii, ale je tam zachycena ta emoce, ten život.
2: Je to vlastně i výstava, která upomíná na jeho životní jubileum.
3: Ano, ano, ano. Září oslavil.
2: Stojí za to říct ještě, že jsou to vlastně barevné fotografie, což je
3: netypické.
2: Netypické pro Jindřicha Štrajta, ano. No,
3: ale vlastně i ta naše sbírka, kterou máme, z toho roku 2018 je taky barevná. Mm-hmm. A právě jsme ji, když jsme otevírali muzeum v roce 2020, tak jsme ji se vystavili v kontrastu s těma fotografiema z těch 80. let, které byly černobílé. To i vytvářelo zajímavý kontrast historie a současnosti. zároveň tam byl vidět ten rozdíl, že ti lidé vypadají podobně, stejně, ale ubilo jich v tom zemědělství. Daleko víc tam té zemědělské techniky, která vlastně usnadňuje tu práci.
2: No tak přijďte se podívat, jak to žije v háji do Ostravského národního zemědělského muzea. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zoologické zahrady a další ochranářské instituce, ale také ta naše ostravská zoo se chystají na svátek s názvem Den zvířat. A to v sobotu 10. října, to bude v ostravské zoologické zahradě program pro malé i velké. Letošní akce, ta je zaměřená na mokřady a jejich význam pro zvířata i člověka. Svou návštěvou zároveň podpoříte záchranu těch nejohroženějších druhů po celém světě. Kdo bude chtít, může sebou přinést do zoo třeba dýni nebo cuketu, které jsou oblíbenou pochoutkou některých zvířat. Sobotní program v Zoologické zahradě a Botanickém parku Ostrava u příležitosti Dne zvířat nabídne hned několik mimořádných komentovaných setkání u zvířat, anebo také prohlídku novým pavilonem obojživelníků. Komentovaná setkání třeba u plameňáků nebo vider. No a pokud chcete, tak se určitě zastavte v sobotu 10. října vše v ostravské Zoologické zahradě a Botanickém parku.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mám teď pro vás pozvání na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava do možná neúplně obvyklého prostředí. Je tam totiž úplná tma a opravdu nevidíte vůbec nic. Třeba ani šálek s kávou nebo čajem, který vám nabídnou. O čem je řeč? O kavárně Potmě nadačního fondu Českého rozhlasu. V těchto dnech se tato kavárna zastavila také v Opavě a co nabízí? To už ví redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, která je přímo na místě. Jestli už je v té úplné tmě, to nám prozradí sama. Petro, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tak v té úplné tmě ještě nejsem, ale už jsem těsně před dveřmi a myslím si, že hned po našem vstupu se mi podaří dostat se tedy do absolutní tmy a užít si kavárnu Potmě, která je právě teď na Dolním náměstí v Opavě, a musím říct, že to vypadá, že má celkem nabito, protože jsou dokonce pořadníky na to, aby se lidé mohli dostat dovnitř a vyzkoušet si tento jedinečný zážitek. Já jsem tady se slečnou Lucí Jonášovou, která právě v kavárně Potmě, bylo by se říct, že pracuje, že jo? Vy jste mi říkala, že děláte průvodkyni v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím do vysílání. Jak tady už bylo řečeno, tak já teďka aktuálně dělám tady průvodkyni vlastně v kavárně Potmě a my máme rozdělené funkce, jsou tady 4 funkce a každou zastává jeden člověk se zrakovým postižením a moje teďka funkce spočívá v tom, že já zavádím vlastně zákazníky zvenku dovnitř, usazuje na místo a potom je zase odvádím z té tmy ven a starám se o to, aby ten průběh toho průchodu dovnitř a zase východu byl bezpečný a aby se nikomu nic nestalo.
2: Co lidé, kteří přijdou k vám do kavárny, vám říkají po tom zážitku, když tedy projdou tou kavárnou a vyzkouší si, jsou překvapení?
3: Většinou jsou určitě překvapení. Jsou překvapení, že tam je naprostá tma. Většinou čekají, že se tam třeba za chvilku rozkoukají, že tam nějaké světýlko uvidí, a jsou překvapení, že my tam máme fakt úplně tmu, nedostane se tam ani kapička světla a většinou nám říkají, že to je opravdu nezapomenutelný zážitek a většinou se setkáváme s obdivem, že vlastně lidi se zrakovým postižením zvládají bez toho zraku nebo s omezeným zrakem fungovat i pomocí jiných smyslů než toho zraku.
2: To se právě v té kavárně mohou naučit, nebo si to ne naučit, ale vyzkoušejí, jak to funguje i s těmi jinými smysly. A jaké je to pro vás to setkání s těmi lidmi, kteří přicházejí, zkouší a potom se s vámi takto baví?
3: Je to super, já jsem třeba hrozně ráda za dotazy, když se ty zákazníci nebojí a ptají se na cokoliv, co je zajímá. Určitě to je i pozvánka pro vás. Jsme fakt otevření jakýmkoliv dotazům, takže pokud máte nějaké dotazy nebo nějaké otázky, co by vás zajímalo, zeptat se na to lidi se zrakovým postižením, tak my jsme otevření fakt všem různým dotazům, takže já mám ráda, když ta konverzace plyne a můžu se s těmi lidmi popovídat a předáme si jak zkušenosti oni mě, tak já jim.
2: Lucie, jste tady v kavárně Potmě v Opavě. Dokdy, kdybychom tady chtěli pozvat naše posluchače, aby přišli a vyzkoušeli to, dokdy tady budete?
3: My tady v Opavě jsme do 11. října do 14:00 a pak se přesouváme od 13. října do Olomouce.
2: Tak já přeju, ať přijde co nejvíc návštěvníků, ať máte jenom pozitivní zkušenost a všem se to tady líbí. Moc děkuju.
3: Taky moc děkuju.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, já věřím, že ano, tak určitě přijďte do kavárny Potmě nadace Světluška Českého rozhlasu a užijte si tento nevšední zážitek, jaké to je vychutnat si všechno jinými smysly než zrakem.
1: Díky moc za pozvání do kavárny Potmě, která je v Opavě v těchto dnech. Přímo na místě je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, a teď je ten okamžik, kdy do té úplné tmy už můžeš zamířit. Děkuji moc za všechny informace a loučím se. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 14 hodin a 50, téměř 6 minut, no a to znamená, že za 4 minuty nabídneme také aktuální zprávy. A co se od nás dovíte? Přidám samozřejmě aktuální informace. Obec Kobeřice na Opavsku dostala hned několik neplatných volebních lístků. Nejen tomuto tématu se budeme věnovat za 4 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy je pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obec Koběřice na Opavsku dostala několik neplatných volebních lístků. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Karlovice na Bruntálsku opravili most přes Kobylý potok. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Obecnímu úřadu v Koběřicích na Opavsku přišlo několik špatně natištěných volebních lístků. Na jedné straně byly kandidující z Koběřic, na druhé straně kandidáty ze Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Obec si těchto neplatných lístků všimla včas a voličům do schránek je nedala. Starosta Koběřic Lukáš Kubný, kandidující do letošních komunálních voleb za STAN, doufá, že všechny špatné lístky zachytili.
2: Těch 40 zhruba kusů, které byly špatné, jsme vyřadili, ale samozřejmě budeme vyzývat občany, aby si ty lístky zkontrolovali a kdyby náhodou se stalo, že nějaký ještě se omylem distribuoval dál, tak budou mít lidé možnost si ty volební lístky správné samozřejmě vyzvednout u nás ve volební místnosti.
0: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá se i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Lávku v roce 2024 zničila povodeň a odnesla ji zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historii a přírodou Karlovic nedaleko restaurace Malajka.
3: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o 0,5 metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Moravskoslezský kraj hledá výjimečné pracovníky v sociálních službách. I letos jim udělí cenu Plamen lidskosti. Kandidáty mohou nominovat zaměstnavatelé, a to do konce října. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v koncertním sále Leoše Janáčka v polovině dubna. Jak dodala mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová, ocenění má několik kategorií.
4: Novinkou letošního ročníku je kategorie podpůrný pracovník sociálních služeb, která je určená zaměstnancům technických, administrativních a provozních úseků či pracovníkům jiných odborných profesí, kteří významně přispívají ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jeho západu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici Opavská před Bruntálem zasahují složky IZS u nehody motorkáře a osobního auta. Počítejte tam se zdržením. A jiné dopravní komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás pozveme hned na dvě nové výstavy. Jsou v Muzeu třineckých železáren a města Třince. No a chybět nebude recept z pochoutkového roku, tentokrát na kynuté rohlíčky máčené v másle. Z muziky Horehronie s Kristýnou už za chvíli. V této hodině můžu slíbit i kapelu Kabát anebo Václava Neckáře a písničky, které nestárnou. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava všem.

0: Vytěžte si obalíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Pro velký úspěch jsme naši houbařskou soutěž posunuli ještě pár dnů, tak máte šanci také dnes 59 611 22 66. Kdo se dovolal, koho vítám, dobrý den.
2: Štěpán Zostavy.
1: Rozuměla jsem dobře, Štěpán?
2: Milan Zostavy.
1: Pan Milan, tak pane Milane, dobrý den. Poslechněte si soutěžní otázku, ať můžeme pustit tu vítěznou znělku v případě správné odpovědi. Nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka nebo rolnička do lesa, to je cena, kterou od nás můžete získat za tu zmíněnou správnou odpověď. Soutěžní otázka zní takto. Za příznivých podmínek mohou některé houby růst překvapivě rychle. Jaký denní přírůstek za těch vhodných podmínek mohou dosáhnout plodnice hřibovy té houby? Jen půl centimetru, nebo několik centimetrů, anebo několik desítek centimetrů. Tři možnosti, jedna správná. Jaký je váš tip?
2: Ten prostřední.
1: To znamená několik centimetrů?
2: Jo.
1: Připadá vám, že by to šlo? Moc blahopřeji.
2: Jo, děkuju.
1: Patříte k vášnivým houbařům? Chodíte rád sbírat houby do lesa?
2: No, tak moc ne, ale když jdu, tak rád.
1: Dobře, tak jo, tak přeji, ať jich ještě třeba v rámci letošního podzimu nazbíráte alespoň pár, ať udělá radost naše dnešní výhra. Blahopřeji.
2: Ano, děkuji.
1: Zůstaňte prosím na lince mimo vysílání, už vyřešíme další detaily a pro vás ostatní, říkala jsem, ještě o pár dnů jsme naši houbařskou soutěž posunuli, tak tu šanci stále máte.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Magický s kapelou Kabát na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale já jsem slíbila také pozvání na výstavu a tak míříme do Muzea třineckých železáren a města Třince. Právě tam otevřeli v říjnu ne jednu, ale hned dvě nové zajímavé výstavy. Obě se týkají historie a jedna z nich je také interaktivní. Pozvánku tu pro nás má v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vedoucí muzea Eva Zamarská, kterou už zdravím a po telefonu přeji alespoň hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Děkuji. Paní Zamarská, Expedice středověk, tak to je výstava Moravského zemského muzea. Nabízí široké spektrum, jak už jsem zmínila, interaktivních zážitků a to dokonce

0: pro všechny generace. Tak na co se návštěvníci mohou těšit?
1: Návštěvníci se mohou těšit na spoustu věcí. Už jen u vstupu ucítí, že se přesunuli v čase, a to přímo do středověku. Výstavu jsme zapůjčili z Moravského zemského muzea, jak jste vzpomenula, ale doplnili jsme ji z části našimi artefakty a hradebními kulisami. To jsou takové kulisy, aby se cítili opravdu jak na hradě. Expozice je rozdělena do 5 sekcí, například jako byla středověká kuchyně, že byl nedostatek potravy a hlad častou hrozbou. Hlavní potravina byla obilovina, luštěniny, že brambory v té době ještě neznali a cukr byl vzácným luxusem. No a další sekce je vzdělanost. Dozví se, jaký byl základ vyššího vzdělání, kterému se říkalo sedmero umění. A tam si můžou třeba vyzkoušet psaní brkem nebo zahrát si na zvonkoře a vypracovat si kratochvíle, to znamená pracovní listy se středověkou tematikou. Vyzkouší si vyrazit i minci na pregéři neboli raznici. No a potom jsou dále, máme připravené koutek středověkého odívání pro holčičky a kluky, vyzkoušení zbroje a v tomto převlečení můžou vylézt na maketu koně. A nezbytná část je válečnictví a právo utrpné. Ku podivu je o tuhle část největší zájem. Na 90% výstavy si můžou návštěvníci samozřejmě šáhnout, vyzkoušet a u toho zároveň vyfotit.
0: Navíc tuto výstavu doplňuje i výstava děl řezbářky Jarmily Haldové. K vidění by měly být reliefní obrazy panovníků i jejich manželek. Je to tak?
1: Je to tak, ano. Doplňující výstava Panovníci českých zemí a jejich manželky ve výstavních prostorách našeho muzea nabízí nevšední setkání s osobnostmi, které formovaly osudy našich zemí. Bude bavit nejen dospělé, ale také děti. Uvidí zde jedinečný řezbářský soubor, a to 133 kolorovaných reliefních obrazů. Je to z lipového dřeva a je to opravdu od známé a uznávané řezbářky Jarmily Haldové ze Sadelňova, které zachycuje české vládce od knížete Bořivoje I. až po habsburskou monarchii. Prozradím, že autorka na díle pracuje přes 15 let.
0: A je pravda, že tento soubor je dokonce světovým unikátem?
1: Ano, troufnu si říct, že opravdu je to světový unikát. Kde jinde se potkáte s tolika panovníky, knížaty, kněžen a královen na jednom místě. Každý reliéf vznikl na základě důkladného studia historických pramenů, vyniká propracováními detaily dobových oděvů, účesu i charakteristických znaků jednotlivých panovníků. Ráda bych pozvala obdivovat unikátní spojení uměleckého mistrovství, protože opravdu je to unikát historické přesnosti, laskavé hravosti a, jak sama říká, lásky k českým dějinám.
0: Výstavy jsou to opravdu zajímavé, tak od kdy do kdy jsou k vidění?
1: Výstavy jsou k vidění až do příštího roku, a to do 24. března 2027.
0: Do Muzea Třineckých železáren i města Třince na dvě zajímavé výstavy pozvala vedoucí muzea Eva Zamarská. Děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne.
1: Taky já vám děkuji a všem přeji krásné odpoledne a těším se na návštěvnost.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet, ten bývá plný výmyslů i lží, šíří se přes řetězové e-maily, anebo třeba také sociální sítě. Důvody, ty jsou ale různé. Chtějí pobavit i šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Na to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice řekneme něco víc o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: Společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás teď máme jeden recept z pochoutkového roku. V neděli totiž Patrik Rozehnal také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se je teď, ten zmíněný recept uděláme s porotcem, šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Ovšem, jak se s tím zmíněným receptem popral, jak s ním naloží Roman Paulus, na to se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekla, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí 2 vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem. Dáme si, Patriku.
4: Jo.
1: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval. Teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: No a právě recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Paulu se najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vybírali předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce Pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát i vítěze posluchačské ceny. No a budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: blízku.
1: 15 hodin 56 minut, 16. hodina se blíží, s ní také aktuální zprávy. Co se dovíte za 4 minuty? Třeba i to, že plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž k realizaci. Podrobnosti za chvíli. Více v 16 hodin po 16. hodině to vás čeká ta dnešní úterní humoriáda, do které přijal pozvání Jiří Lábus. Tak krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začal povolovací proces stavby nové přehrady v Nových Heřminovech. Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Bílovci otevřeli první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem.
2: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezona by byl rok 2028.
3: Odhaduje generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
4: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
3: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
5: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, po případě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
0: Základní škola Komenského v Odrách bude mít novou kuchyň. Radnice tam v těchto dnech dokončuje přestavbu za 14 milionů korun. Práce začaly letos v červenci a hotové budou nejpozději do konce října. Uvedla to mluvčí města Lucie Kaspříková.
6: Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy, novou elektroinstalaci a především kompletní modernizaci technologie školní kuchyně. Nové vybavení přinese kvalitnější a bezpečnější podmínky pro přípravy jídel a zároveň úspornější provoz.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jeho západu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží i po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den pak vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 48. a půltém kilometru ve směru na Polsko je porouchané auto. Dopravu tam řídí policie. Projíždějte tam opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den.
7: Ať je podzim nebo léto, baví, humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl. Chtěli ji mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak
1: co bych chtěl.
0: Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet. A ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady.
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením. No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a prosekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak vám sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no,
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo. Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým že.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No. Skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Aky, co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900, můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, ano. taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme Dobrý zapsáno, mě. Děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, jo, ano.
1: No, a

0: A mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy, Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
1: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší mates.
2: To bych vám ani moc nedoporučil.
1: Proč?
2: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
1: Tak to ne, tak to ne. Ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
2: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
1: Je polévka Karla Hály.
2: Jo, co? To je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
1: Tady koukám. Hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
2: No. Kohout jsem byl od jak živa jediný buditel na vesnici, víte?
1: Já tady nápoje.
2: No.
1: Specialita závodu. Proti všem.
2: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
1: No. Tak vám moc krát děkuju.
2: Jo.
1: A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
2: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
1: Tak vy okrádáte lidi.
2: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
1: No,
2: aby jsme daleko
1: nedošli. No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
2: Přijďte v pátek na zabíjačko.
1: Jo, výborně. A co porážíte?
2: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch

0: zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
0: No, no, zase už hrál pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval, no, kromě jsou, Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně,
0: tak jo? Jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vídáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
0: No, s Oldou
1: točíme
0: právě, ty jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi, jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
0: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
2: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
3: O, zdá se mi, že jste podvodník.
2: Cože?
3: Patřili-li byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
2: Cože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
3: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
2: Nebudu prosit dlouho. Slouho!
3: Slouha! Ty zřekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A!
2: Au! Daj! Teď jsi mi hledle odsek ruku.
3: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
2: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
3: Já mám takovej dojem, že jsi dělal u Žižky za mlada práče, víš? Jako kluk.
2: Hele, pojď, jas, no, romantik, tak pojď, no. Nech to! Dej tu špičku pryč.
3: Ještě máš jedno oko volný.
2: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
3: Redford.
2: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
3: Dublera, myslíš?
2: Jo, dublera, no.
3: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
2: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný. No. Je hezký jako já.
3: No.
2: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil. To jsem já, tohle. No, takže...
3: No a co teďko?
2: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
3: To je volovina, ten mě zabije.
2: To koukáš, jak jsem divokej, víš?
3: Kdy tomu lítají z nosu plameny, kdy ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera. Přátelé,
2: no to
3: jsem já.
2: No to je těžší váha, těžší váha.
3: No já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
0: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky. Aha. S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy, no a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám Juhu, 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
0: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
5: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milé Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kofmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volině, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma lustr a slaneček, a nebo pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účest, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že no,
3: on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím?
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc, krát to mě děti. Mám vás hodně ráda, děkujem. Je to sranda.
3: Ano.
2: Že jo? Tak jo.
4: To vydrží. Uh-huh.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalubina nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. A stále zdraví stehu. Díky.
3: Ano, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valašska. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
2: Napovězte indici. Napovězte. Další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je tele.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: a s Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
3: To by se odehlo v LDNC. No,
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí, jo? To je takový to velký černý.
10: Ona je tady, ta bude.
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
10: No, jak, no? Jak to nosej, vej, tak. Tvoče, tak to nos.
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to.
9: Rozumím.
10: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slávku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
9: používat. Jsou tvoji žáci,
10: jo, ne, to...
9: tohle to je katedra, to ano. Je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak
10: máte
9: chceš.
10: Zvoneček?
9: Ježišmarja.
10: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
9: crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě
9: ano,
10: potom.
9: Ano.
10: Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrr.
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Matějová.
10: Matějová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Matějová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Matějová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
3: Mějte se hezky taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci, objevily se v ní materiály hnutí ANO. V Kopřivnici začalo hlasování o ty nejlepší nápady od lidí. Rožnov pod Radhoštěm hledá jméno pro nové náměstí na místě bývalé Tesly. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. V mateřské školce v Bílovci na Novojičínsku se objevily propagační materiály hnutí ANO. Ředitel školské organizace Petr Šlof je přitom lídrem hnutí v komunálních volbách. Po zveřejnění fotky kšeltovek a letáčků na sociálních sítích předměty zmizely. Bílovecké hnutí ANO odmítá, že by tam materiály umístilo.
5: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
6: Tohle to do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
5: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
7: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
5: Lídr ANO Petr Šlof uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Lidé v Kopřivnici můžou hlasovat v takzvaném participativním rozpočtu. Vybírat si můžou hned z 8 nápadů ze strany místních obyvatel. Vítězný pak radnice uskuteční. Je mezi nimi například automatizovaný externí defibrilátor, venkovní hřiště u základní školy Emila Zátopka nebo velkoplošná malba na stěně zimního stadionu. Své hlasy můžou zasílat až do konce měsíce, uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
8: Hlasování bude probíhat elektronicky, tedy z mobilu či počítače. Do chytrých telefonů si lidé mohou stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas, nově přejmenovanou na Monipolis, kde bude i výzva k ohlasování rozeslána tradičně mezi informacemi z města. Druhým způsobem je klasické hlasování na webu města.
4: Město Ostrava poskytne svým příspěvkovým organizacím, které zajišťují pobytové sociální služby, mimořádnou finanční pomoc ve výši 32,4 milionu korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Podporu schválili radní města. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované. Uvedla to mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly nebo náměstí Tesla. Jak může nové jméno vypadat, vysvětluje mluvčí města Eva Javorová.
9: Název může být tradiční i úplně originální. Klidně inspirovaný historií Rožnova nebo tím, jak nové místo vypadá. Návrhy posílejte přes anketu v aplikaci Monipolis. Z nich pak vybereme ty nejzajímavější a lidi o nich budou hlasovat. Jméno náměstí tak nakonec můžou vybrat sami Rožnováci.
3: Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, výjimečně se vytvoří i mlhy. K ránu pak od jeho západu čekáváme lokálně až oblačno a to vydrží po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Šenově najelo auto do ostrůvku v ulici Frýdecká, na místě je policie. V Havířově se bouralo v ulici Těšínská, i tady se zdržíte a se zpožděním počítejte i v Hlučíně v ulici Ostravská. Zde se srazila dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Také dnes už po písničce nabídneme druhou ze série předvolebních debat s kandidáty letošních komunálních voleb. Tak příjemný poslech.

0: jak žil bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: 17 hodin a 7 minut. Vladimír Šmehlík vás zdraví už z druhého předvolebního studia Českého rozhlasu Ostrava na Moravu i do Slezska. 14. září jsme vylosovali kandidáty z zástupce 13 politických subjektů, které se ucházejí o vedení statutárního města Ostravy. No a podle tohoto losu můžu přivítat dnešní hosty, na které padlo zrovna dnešní vysílání. Po mé levé straně už je představitelka našeho Česka, paní Ivana Lucáková-Nesetová. Vítejte v Českém rozhlase.
3: Dobrý podvečer všem posluchačům.
2: Vedlení Ivan Strachoň z Ostravské levice, sdružení KSČM a nezávislých kandidátů. Dobré odpoledne i vám.
4: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
2: No a po mé pravé straně už je Richard Vereš, představitel hnutí ANO 2011. Vítejte v Českém rozhlase.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Komunální volby 2026.
2: Jsem velmi rád, že jste přijali pozvání k rozhlasovým mikrofonům. Přece jenom volby nám začínají už v pátek, takže všechny ty kampaně teďka aktuálně vrcholí. My máme pro vás připravený výběr otázek a témat. Stejná témata, která už jsme probírali i s kandidáty ve včerejším vysílání, a stejné otázky, které dostanou i naši hosté zítra a pozítří. Nicméně na začátek našeho volebního speciálu bych vám rád dal prostor každému z vás jednu minutu. Čas na to, abyste našim posluchačům Českého rozhlasu Ostrava sdělili, s čím vlastně do voleb jdete, co jsou vlastně ty stěžejní témata, která řešíte, co je podle vás to nejpalčivější, co Ostravany a Ostravu zajímá a trápí. No a začneme u dámy, já už si tady chystám stopky, což milí posluchači nevidíte, ale reálně je tady mám, a poprosím o první minutový vstup paní Ivanu Lucákovou-Nesetovou z našeho Česka.
3: Tak já děkuji za svoji minutu. Já, když se řekne Ostrava a volby, tak zatím vidím jak jednotlivce, tak rodiny. A jestliže vidím rodinu i jednotlivce, tak vidím bydlení, dobrá pracovní místa, dobře placená, vidím dopravu, kdy se z bodu A do bodu B dostanu v pohodě a nepotečou mi nervy ráno v autě nebo v tramvaji. Samozřejmě vidím podporu rozvoje jak středních škol, tak i vysokých škol, které tady máme zastoupené. Vidím bezpečnost, když vidím bezpečnost, tak vidím veřejný pořádek. Když vidím veřejný pořádek, vidím zatím i jakoukoliv prevenci, která je třeba vhodně nasadit do jakékoliv situace. A prostě, když je ta výslednice, kterou potrhnu, to znamená, že chci zastavit odliv lidí z Ostravy a chci, aby jak děti, to znamená děti i vnuci, se nám tady vraceli a měli tu perspektivu tady žít.
2: Ivana Lucáková-Nesetová, naše Česko. A další minutu už využije a prostor dostane se stejnou otázkou pan Ivan Strachoň z Ostravské levice a sdružení KSČM a nezávislých kandidátů. Pane Strachoň, je to vaše.
4: Když byste se zeptali asi každého z 280 tisíc obyvatel Ostravy, tak vám řekne, jaké má problémy. Pro někoho to bude bydlení, pro někoho to bude dojezd do práce, pro někoho to bude zajištění si odpovídající práce a podmínek pro uživení své rodiny. Pro seniory to bude možná zajištění dostupné zdravotnické péče, tak aby se tam mohli dopravit vlastními silami fungující hromadnou dopravou. Možná studenti uvidí své příležitosti zde ve školách a pak bude asi otázka i toho, aby zde našli své uplatnění. To znamená, je to otázka široká, jak tady zaznělo už i otázka bezpečnosti. To znamená, že bezpečnost se akcentuje v různých podobách, jak je ta jak kriminalita, tak v podstatě je otázka krizového řízení. Takže
2: Ivan Strachoň z Ostravské levice a jeho minuta. A půjdeme na třetí odpověď. S čím do voleb a co za palčivá témata považuje Richard Vereš z hnutí ANO? Pane Vereši.
0: Hnutí ANO má vizi Ostravy jako sebevědomé a moderní metropole, opravdu moderní metropole celého regionu. Chceme, aby Ostrava byla ekonomickým centrem, který nabízí jak kvalitní vzdělání, tak také pracovní příležitosti, kvalitní sport a kulturu, ale nechceme zároveň zapomínat na ty základní věci, které vlastně trápí každodenního Ostravana, každodenní život Ostravanů. To znamená, je to bezpečnost, je to dostupnost zdravotní péče a je to dostupnost bydlení.
2: Nevyužil celou minutu Richard Vereš z Hnutí ANO, každopádně tohle byly ty startující odpovědi. Milí posluchači, teď už víte, koho máme ve studiu a za malou chvíli přijdou na řadu i naše otázky.
1: Komunální volby 2026.
2: Spolu s redaktory zpravodajství Českého rozhlasu jsme vybrali tři témata, která Ostravu zajímají, kterou Ostravu jednoznačně protínají a o něch se budeme dneska bavit. Začneme u vás, pane Vereši, teďka to vezmeme pěkně z druhé strany. Poměrně dlouho se už diskutuje o sportovní infrastruktuře a rozvoji sportovní infrastruktury města Ostravy. Otázka je prostá. Budete prosazovat stavbu nového fotbalového stadionu na Bazalech a co hokejová hala ve Vítkovicích?
0: Tak pokud jde o stadion na Bazalech, tak ten už nějakou dobu prosazuju, takže by bylo asi zvláštní, kdybych teď řekl, jak já, tak hnutí ANO, že samozřejmě s tím projektem nějak nesouhlasíme. Je to projekt, který určitě Ostravě pomůže, stejně jako Ostravě pomůže nová koncertní hala, že jsou to opravdu stavby, které nás zviditelní ve světě, přitáhnout zde turismus a můžou být i zajímavým ekonomickým impulzem vlastně pro celé město. Co my ale říkáme, je to, že se musíme bavit o financování toho stadionu, protože cenovka z architektonické soutěže byla 3 miliardy bez DPH. Pak když se bavíme o souvisejících nákladech, o projektu, o správci stavby, o tom, co už jsme vynaložili v rámci soutěže různých průzkumů, o hodnotě pozemků a těch staveb, které tam dneska jsou, tak jsme opravdu už na 5 miliardách minimálně. Takže je to poměrně dost peněz. My bychom byli opravdu neradí, aby se ta částka stanovala pouze celá z městského rozpočtu. Takže buď to musíme sehnat významné externí financování, to opravdu převyšující polovinu minimálně těch nákladů ze státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů, a nebo musíme hledat partnerství se soukromým sektorem, to znamená buď to formou PPP projektu, a nebo vyloženě najít soukromého investora, který by byl ochoten zainvestovat stavbu toho stadionu.
2: A pojďme na ještě hokejovou halu, protože současný nebo někdejší Palác kultury a sportu, dnešní Mustang Arena, unikátní architektonický klenot slovenského architekta Vladimíra Dědečka, přece jenom už má některé asi nejúspěšnější roky za sebou a hovoří se o tom, že by ve Vítkovicích měla vyrůst hokejová hala, která by vlastně nahradila ledovou plochu v Mustang Aréně. Co říkáte na tohle?
0: Tak hovoří se o tom už tři roky se ten projekt jakože připravuje vlastně, ale není tomu ani čárka, není tomu žádná studie, není vlastně jasné, na jaké ploše by ta hala měla stát. Já se v zásadě nebráním tomu, aby tady nová hokejová hala vznikla, ale opět v rámci nějakého partnerství s soukromým sektorem, protože je potřeba si říct, kdybychom my stavili novou hokejovou halu, tak stále nám zůstane ta Ostravar Arena, kterou dneska Mustang Arena, kterou musíme opravit. Takže já, pokud se bavíme o správě majetku města, tak by byl rád, kdybychom opravdu zrekonstruovali Mustang Arenu. Existuje na to už studie, která se připravovala v minulém volebním období, která počítala s tím, že by tam zůstal zachovaný jak hotel, hokej, pardon, tak ty kulturní a sportovní akce. Ta studie je hotová, dávala smysl, byla dokonce odsouhlašena těmi držiteli práv architekta Dědečka, který byl autorem vlastně návrhu toho Paláce kultury a sportu. Takže za nás je to realizovatelný projekt, který by se mohl uskutečnit a dát určitě smysl, než stavět novou městskou hokejovou halu a mít starou Mustang Arenu, kterou bychom stejně museli opravit.
2: Co si o tom myslí o nových Bazalech a případně o nové hokejové hale Ivan Strachoň z ostravské levice Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů? Pane Strachoni, jak vy se díváte na nové Bazaly? Ano, ne, je to drahé, máme na to, můžeme si dovolit takovou stavbu?
4: Byl by to určitě velký projekt před novými zastupiteli nebo před vedením Ostravy bude stát velký úkol ufinancovat stávající rozběhlé stavby. zejména i otázka dobudování silniční infrastruktury by byla také na pořadu dne. Co se týká sportovního zařízení, tak samozřejmě během, když to řeknu, zhruba 20 let ubylo v Ostravě asi 20 fotbalových hřišť. To znamená, my se nebráníme určitě obnově a výstavbě fotbalových hřišť. Nicméně tento velký projekt za nás ještě není úplně dopřesněný a nemá jasné kontury v tom, jak by byl financován, jak by se na něho zajišťoval jeho provoz. Když se podíváme do zahraničí, tak samozřejmě takové stadiony se staví. Podle nás, pokud by to mělo teda do budoucna někdy vzniknout, by to mělo být koncipováno jako multifunkční zařízení, které by sloužilo nejenom sportu, ale i pro další nějaké využití, jako jsou dejme tomu koncerty nebo nějaké zařízení. Nicméně v této fázi si myslíme, že těch informací není mnoho. Je to otázka i toho, jaká je cena. Sami víme, sami posluchači možná vidí, že velká hala, koncertní, která se také plánovala s nějakým rozpočtem, tak její rozpočet bude překročen. Tady by to za nás bylo asi podobné, protože co se dá od toho očekávat, je navýšení i vzhledem k
2: stavebních prací. Každopádně koncertní hala teď není úplně tématem. Pojďme se vrátit ještě k tomu stadionu velmi teď už jenom stručně, k Bazalům teda konkrétně. Byli byste ochotni vlastně ten projekt podpořit, případně pomoci mu ke vzniku?
4: Ta hala, to bylo jenom prostě příklad. Zatím bychom se k tomu stavěli asi pozitivně, ale zatím nemáme patřičné množství informací, které bychom k tomu potřebovali.
2: Co si o Bazalech a o nových Bazalech, případně nové hokejové hale ve Vítkovicích, myslí Ivana Lucáková Nesetová z Hnutí naše Česko?
3: Nové Bazaly, to je téma, které rezonuje Ostravou už delší dobu. Baník je neodmyslitelně spjat s Ostravou. Já sama mám obrovské vzpomínky na to, když jsem tam chodila se svým otcem. Za mě nové Bazaly v případě, že seženeme a já jsem odhodlána sehnat více zdrojové financování vyšší než 50% ceny, která je momentálně na stole, potom ano, podpoříme, protože žádná stavba nemůže být na úkor potřeb a staveb dalších tady ve městě.
2: A jak to vypadá s ostatní sportovní infrastrukturou? Jak nahlížíte na kvalitu sportovní infrastruktury v Ostravě dál, pane Bereši? Když nebudeme brát tyhle ty čistě jenom megalomanské projekty, jako jsou Bazaly, případně hokejová hala?
0: Tak je potřeba říct, že ta infrastruktura se trochu posunula v některých ohledech. Jak řekl pan Strachoň, chybí tady spousta fotbalových hřišť, které nám ubyly. Dneska se bavíme o tom, že chceme stavět nové, třeba v Nové Vsi, kde by mělo vzniknout tréninkové centrum. Takže určitě by měla přibývat ta infrastruktura. Já si myslím, že by měla přibývat hlavně tam, kde lidé bydlí, to znamená v sídlí.

0: určitě doplnit a zapracovat právě na tom, aby ta tréninková a i ta volnočasová sportovní infrastruktura byla do města doplněna.
1: Přesto Ostrava je město, které se smršťuje poslední dobou, a nebo jenom poslední dobou. Ubývá nám počet obyvatel, vyhlídky rozpočtové taky nejsou úplně bohuví, jaké má Ostrava dostatek na to, aby dokázala utáhnout svou vlastní sportovní infrastrukturu, investovat do jejího rozvoje. Pane Strachoně, jak se na tohle díváte?
2: Já bych se možná ještě vrátil k otázce té hokejové haly. Za u Mustang Areny vyrostla další jedna ledová plocha. Jedna ledová plocha je i v Porubě. To znamená, Ostrava je hokejem proslulá. Konalo se tady třikrát spolu pořadatelství mistrovství světa, takže určitě by si do budoucna zasloužila. Byli jsme schopni to zvládnout. Tady tyto velké akce, takže by si to určitě zasloužila, ale jak říkám, jak jsem zmínil, v současné situaci je nutné dobudovat nebo dostavět nebo dokončit stávající projekty, které jsou náročné, zejména se to bude týkat i dopravní infrastruktury, to znamená, tady bychom očekávali i nějaké větší podporu ze státu, a co se týká samozřejmě sportovišť, jsme proto, protože si uvědomujeme, že zdravý život a to, aby se lidé mohli realizovat, souvisí i s sportovním vyžitím.
1: Bazely, hokejová hala, rozvoj nových hřišť, sportovní centra, taky hala pro míčové sporty. Je Ostrava v dostatečné finanční kondici, aby dokázala utáhnout minimálně ty namyšlené a plánované projekty? Paní Lucáková, naše Česko.
3: V každém případě Ostrava nemůže přestat investovat, to nejde, nemůžeme se zastavit jenom proto, abychom dokončili velké stavby. Co se týká sportovišť, tak já jsem oslovila mnoho velkých jmen, které dokázali pro Ostravu hodně, až jsou známá, a rezonuje tou debatou jedno jediné téma. Máme málo sportovišť, máme málo multifunkčních sportovišť a máme málo otevřených sportovišť, kde by si mohli děti chodit hrát.
1: Říká Ivana Lucáková Nesetová z Naše Česko, a diskutuje také Richard Vereš z Hnutí ANO a také Ivan Strachoň z Ostravské levice, Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů. A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v této diskuzi budeme pokračovat za malou chvíli.
4: Komunální volby 2026.
1: Další téma, poměrně palčivé téma v Ostravě, ekologie, téma, které se protřásá, kterému snad žádnému Ostravanu neuniklo pozornosti, a to je poměrně tristní situace a dlouho se táhnoucí problém s prohořívající Heřmanickou haldou na okraji městského obvodu Slezská Ostrava. Halda, která ovlivňuje také sousední Bohumín, a paradoxně hořící halda, která je na okraji přírodní rezervace velmi vzácného biotopu Heřmanického stavu a Orlovské stružky při ústí do Odry. Jak se díváte na to? Vím, že Ostrava ze své pozice jako města nemůže úplně ovlivnit to dění, které tam teďka probíhá. Přesto má Ostrava nějaké páky, máte možnost, jak do tohoto zasáhnout, případně pozitivně ovlivnit dění kolem Heřmanické haldy. A poprosím, začneme s panem Ivanem Strachoněm z Ostravské levice, Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů.
2: My jsme uvítali, že se zrušila varianta sarkofágu, který měl v podstatě tuto haldu jenom přikrýt. Pokud bychom do budoucna iniciovali další kroky, tak by to bylo ve vztahu ke státu, aby se stát věnoval dostatečné množství finančních prostředků, na které si, dejme tomu, umíme šáhnout i z Evropské unie v rámci transformace tohoto regionu jako pohodnického. A tady bychom rádi, aby se ta halda začala rozebírat. Samozřejmě je tam otázka, že je tam skládka chemického odpadu a to prohořívání, to znamená, tady je nutné zajistit, aby se ta chemická skládka nebo skládka toho nebezpečného odpadu nedostala do stavu, kdyby začala hořet. Toto je v podstatě to nejdůležitější, aby se zastabilizovalo.
1: Jak by v téhle věci postupovalo Hnutí ANO? Richard Vereš.
0: Tak já se tou Haldou zabývám už víc než 8 let, protože leží ve Slezské Ostravě, kde jsem starostou. A ono vlastně je potřeba si říct jednu věc. Samotné prohořívání Haldy nemá žádný negativní vliv na život lidí v jeho okolí, což bylo opakovaně prokázáno měřením nezávislých institucí, které se tím zabývaly. Já se s těma lidma bavím, kteří bydlí, hlavně

0: v Hřmanicích a co jim nejvíce vadí, tak je prašnost z haldy. A k prašnosti dochází pouze tehdy, když se do té haldy zasahuje, když se rozebírá, když se sanuje, což je mimochodem akce za několik miliard korun, pak když bychom chtěli tu haldu rozebrat. Jsou odborníci, kteří říkají, že kdyby se to nechalo jakési přirozené sukcesy, to znamená, nechalo by se to zarůst nějakým travním porostem, nějakými stromy, tak vlastně ta příroda by si poradila sama a vytvořila by jakýsi přirozený sarkofag, který by tlumil jakékoliv efekty, které ta halda má. A opravdu jediným problémem, který je akutní a zůstává nám tam, je to možné prohoření té haldy ke skládce chemických odpadů. Já jsem se svého času ptal na jednání na krajském úřadě, jaká by byla částka, bylo to někdy loni, jaká by byla částka na odstranění tady této skládky a bylo mi řečeno, že to je zhruba 300 milionů korun, což je opravdu zlomek částky, která by stála sanace té haldy. To je nějaké řešení, které si myslím, že je i přijatelné pro všechny ty zúčastněné, kteří tam jsou, ale je potřeba říct, že město činilo už nějaké kroky. My ve spolupráci s panem náměstkem Boháčem tak se vlastně podařilo prosadit změnu územního plánu Ostravy, která už prošla, která umožňuje už teďka vyvlastnění pozemku na té haldě, pakliže by se nepodařilo dohodnout s vlastníky. A zároveň samozřejmě město aktivně vystupuje i v těch jednáních s ministerství a se státním podnikem Diamo, ale za mě je vlastně jako tragické, že státní podnik Diamo po opravdu 20 letech, co má tu haldu ve správě a 10 letech, co tam dělá sanaci, tak kvůli toho, jestli tam kdysi vymyslel nějaký business model se soukromými partnery, tak vlastně dneska je v klinči a nedokáže se pohnout z místa a opravdu přešlapuje a neudělal se ani zlomek toho, co se na té haldě mělo udělat.
1: A problém to, zůstává na území města.
0: Problém se tak zůstává, ale říkám, otázka je, jestli vůbec bylo nutné ho řešit, jestli vlastně nemohla ta halda skončit tak, jako dneska skončila třeba halda Ema, znamená, mohlo to vlastně být začleněno do přírody, ještě by tam možná ti odborníci objevili nějaké vzácné druhy a podobně, že víme, že tyto místa jsou na to jako samozřejmě zajímavé.
1: Richard Verš z Hnutí ANO a na stejnou otázku, jak Ostrava vlastně může ovlivnit to dění kolem Hřmanické haldy, případně jak by postupovali. Ivana Lucáková-Nesvětová, Naše Česko.
2: Už bylo mnoho řečeno, Hřmanická halda je opravdu velká ekologická zátěž, ta hrozba toho, té termické aktivity až k té chemické skládce, tak to by bylo opravdu nedobré. Co se týká města, co může udělat, tak jednak může být důraznější, protože podle mě je teda hamba, že se to řeší tak dlouho už a není to vyřešeno. A velký krok bylo vlastně změna územního plánu, který připravil podmínky pro možné vyvlastnění, ale zaznamenala jsem také krok ze strany OKK koksovny, které nabídly, že za 350 milionů tuším by prodali ten svůj soukromý pozemek. Ale zajímavá myšlenka, kterou podpořil i odborník na sanace pan Taraba, je prostě odtěžení té chemické skládky. Takže i nad tím je třeba uvažovat.
1: Takže rozhodně názory na to jsou, jak řešit, případně jak by Ostrava mohla zatlačit. Hřmanický stav, jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit našeho města. Kdy jste tam byli naposledy na procházce?
2: Já jsem tam byla, je to 3 týdny zpátky, protože tam jsem shodou okolností natáčela nějaký svůj příspěvek, takže jsem se tam šla podívat a můžu říct, že to je teda nádherná záležitost a že je smutné, že nemůže být využívána v takovém rozsahu, jak by využívána měla být, protože by Ostrava mohla mnoho dát.
1: Co pan Vereš, když jste se tam projel na kole nebo prošel?
0: Tam byl asi 2 týdny zpátky kvůli černé skládce se teda neúplně.
1: Nikoli se kochat přírodou.
0: Ale my dlouhodobě usilujeme o to, že chceme vykoupit vlastně hřmanický rybník okolní pozemky od společnosti Asental. Už jsme v nějaké pokročilé fázi jednání a já si třeba myslím, že by to mohlo být právě místo rekreace nejenom pro Ostravany a souvisí to i s nějakým vybudováním cyklistické infrastruktury z Rychvaldu do Bohumína vlastně kolem toho hřmanického rybníka. Myslím, že to může být velmi fajn místo v budoucnu.
1: Co pan Strachoň, byl jste si tam někdy zarybařit?
3: Já s rybařit jsem si tam nebyl, ale byl jsem tam s kolegou rybářem, který mě tam prováděl, právě mi ukazoval, jaké tam jsou, nevím, jestli posedy, to mají myslivci, ale ty
1: rybářské domy,
3: které jsou jako opravdu zajímavé, i to rákosí, které tam je, tak opravdu myslím si, že to je pěkný kus Ostravy. a je opravdu ta blízkost a ta prašnost tomu může do budoucna vadit.
1: Možná inspirace pro výlet, vážení posluchači, až pojedete někdy do Ostravy, budete chtít vidět největší ekologický problém Ostravy, zároveň nejkrásnější ostravskou krajinu. Vydejte se do Heřmanic na Orlovskou ulici, najdete to jednoduše. Richard Vereš z Hnutí ANO a Ivana Lucáková Nesetová z Naše Česko, Ivan Strachoň z Ostravské levice Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů jsou mými hosty v předvolebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava.
4: Komunální volby 2026.
1: A máme tady další téma, které je poměrně zajímavé a které možná bude zajímavé i z vašich odpovědí. Ostrava samozřejmě přišla o podstatnou část obyvatel a má ale nějaký bytový fond, není mnohdy úplně v nejlepší kondici. Otázka tedy zní, jaká by měla být bytová politika statutárního města Ostravy? Mělo by město samo stavět nové byty, anebo to nechat čistě na developerech, na soukromých investorech? A začneme u paní Lucákové z Našeho Česka.
2: Takže koncepce bytové politiky, kterou jsme schválili, nebo město schválilo v letošním roce, to nastěňuje zcela jasně. Město musí stavět i svůj bytový fond a řádně ho obhospodařovat, protože ten, který má, úplně opravdu není v dobré kondici, tak jak jste řekl. Ovšem město tady není proto, aby konkurovalo developerům, protože město je tady od toho, aby řeklo, kde se má stavět, co se má stavět, komunikovalo s developery a tím vlastně mohlo ovlivňovat rozvoj toho celého města.
1: Čistě teoreticky, kdyby město mělo své vlastní, dejme tomu stavební parcely na bytové domy, má je odprodat developerům nebo raději samo postavit?
2: Já si myslím, že ten mix je úplně ideální. Jako nejde jenom prodávat parcely developerům. Je třeba stavět, ale nejenom na parcelách a rozšiřovat to město jakoby ven. Je třeba zastavět proluky, využít domy, které jsou nepoužívané a podobně. Třeba v centru města máme z druhé světové války vybombardované bytové domy a dodnes nejsou postavené zpátky.
1: Co se o bytové politice statutárního města Ostravy a měla by Ostrava sama stavět byty, bytové domy, nebo to nechat čistě na soukromých investorech? Co si myslí Ivan Strachoň z Ostravské levice, Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů? Pane Strachoni.
3: Ostrava by určitě měla být aktivnější, s úctou k developerům, kteří samozřejmě nabízejí byty, tak ti tu bytovou otázku nevyřeší. Ostrava by se měla zaměřit zejména nejenom na novou výstavbu, ale i na stávající bytový fond, který má k dispozici. To znamená udělat si jakousi inventuru toho, co je k dispozici. To znamená nezačínat jen na zelené louce, ale podívat se i na otázku stávajícího bydlení, to znamená rekonstrukce už v rámci městských obvodů probíhají. Je to otázka i toho, že pokud město bude vlastníkem těchto nemovitostí, poroste i jeho hodnota, bude moci ovlivňovat, kdo v těchto bytech bydlí, to znamená bude moci zajistit bydlení pro lidi, kteří jsou nezbytný pro chod jak města, tak vlastně organizací.
1: Proč není v Ostravě jedna centralizovaná nějaká nabídka městských nemovitostí, městských bytů? Proč si tohle musí řešit každý z 23 městských obvodů jednotlivě sám? Některé to mají vypracované velmi dobře, přehledné nabídkové listy a podobně. Některé, abyste pohledal a dohledal, zda nějaký městský obvod vůbec má nabídku bytu.
3: To je otázka asi, proč se Ostrava vzdala své pravomoci a předala tyto byty městským obvodům, které k tomu došlo zhruba před několika lety. Ale určitě bychom byli rádi, aby se ty podmínky pro celou Ostravu sjednotily. To znamená, Ostrava by si měla své pravomoci v oblasti bydlení zase vzít zpátky. Je to otázka i toho, jak s tím nakládají jednotlivé městské obvody, zda mají dostatek financí. V rozpočtu na tento rok je v návrhu zhruba 350 milionů. My bychom rádi viděli, aby se ta částka zvýšila minimálně na dvojnásobek, to znamená, aby se do těch příprav a do těch stávajících rekonstrukcí vylila větší aktivita.
1: Co si myslí Richard Vereš z Hnutí ANO? Mělo by město samo stavět byty, bytové domy, anebo to nechat na soukromých developerech?
0: Hnutí ANO má v programu, že chce v těch dalších 4 letech zahájit výstavbu 1000 nových městských bytů a chceme zahájit hlavně výstavbu těch bytů, po kterých vidíme, že je opravdu zájem, a to je moderní nové bydlení, to znamená novostavby, jako startovací bydlení pro mladé a jako komunitní bydlení pro seniory. To jsou tyto dvě skupiny, které my identifikujeme vnímáme, že opravdu mají hlad po bytech a hledají právě nové bydlení, bezbariérové, často na dobrých lokalitách, to znamená, tam se nabízejí vyloženě parcely, které dneska město má, opravdu i v centru třeba historické Moravské Ostravy, ale i v jiných městských obvodech. Já ještě navážu na to, co tady bylo se Vlkou, já třeba si dovedu představit, že by tady byla jedna městská bytová společnost, vlastně by mi to přišlo hrozně fajn, protože si myslím, že by se i zefektivnila ta správa toho bytového fondu, protože to dneska každý obvod dělá sám, tak některé to dělají efektivně, některé méně efektivně a třeba náklady na různé jako aplikace a podobné věci, které ty obvody vyvíjejí, tak by mohly být daleko nižší, protože by se to dělalo pro celé město dohromady. Takže je to něco, co teďka s kolegy diskutujeme. Dneska samozřejmě ty byty mají městské obvody, takže by to vyžadovalo jejich odsvěření, s čím by ty obvody museli souhlasit. Co my teďka máme v programu volebním jako hnutí ANO, tak říkáme, chceme minimálně sjednotit na byty.ostrava.cz všechny nabídky městských obvodů a město má i své nástroje, kdy může v rámci statutu a v rámci svých kompetencí těm obvodům něco trochu vlastně nařizovat a samozřejmě drží tu kasu městskou, takže má i tu páku na ty obvody, aby je donutilo k tomu, ať se nastaví opravdu jednotnější pravidla, minimálně tedy jednotný web, kde by ti lidé všechno přehledně našli, tak aby si opravdu občan nemusel rozklikávat každý jednotlivý městský obvod a hledat, jestli zrovna tam náhodou není nějaký volný byt.
1: Témata, na kterých se víceméně vlastně shodnete. Já jsem tady neslyšel téměř žádné protichůdné názory. Nevím, jestli ten los, který byl vylosován a určil zrovna vás tři hosty dnešní diskuze, jestli to takhle opravdu vyšlo, ale necítil jsem tady vlastně vůbec žádnou konfrontaci. Takže jste připraveni spolu po volbách spolupracovat? Paní Lucáková.
2: Mně jde vždy o programovou shodu, to je první, a o to, co ta dotčená strana, s kterou bych měla spolupracovat, je ochotna pro tu Ostravu udělat. Takže ano, já jsem svým způsobem ochotna spolupracovat s mnohými partnery po volbách.
1: Co pan Strachoň z Ostravské levice?
3: Pokud můžu hovořit za nás, tak my bychom rádi dodržovali zastoupení těch, kteří budou zvoleni v poměrné zastoupení, to znamená, komu dají voliči svůj hlas a svoji důvěru, tak ti samozřejmě mají právo se účastnit na celkovém chodu města.
1: A co na to říká Richard Bereš z hnutí ANO?
0: Já myslím, že jste vybrali de facto nekonfliktní témata, jo? Protože všichni chceme v Ostravě dobré životní prostředí, dostupné bydlení a samozřejmě jsme všichni bazali, že? Takže tam jsme úplně rozpor neměli, možná v jiných tématech bychom to měli.
1: A možná byste si mohl pustit třeba včerejší diskuzi se čtyřmi hosty a zjistil byste, že je to opravdu
0: dobře, tak s tím se zájmem, ale já za hnutí ANO můžu říct, že my se budeme samozřejmě bavit se všemi subjekty v zastupitelstvu, proti nikomu nekandidujeme, kandidujeme s naším programem, s našimi lidmi, my oslovujeme s tím voliče a budeme se opravdu bavit s každým, kdo to s tímto městem myslí dobře.
1: Hostem druhého vydání předvolebního speciálu komunálních voleb z Ostravy byl Richard Vereš z hnutí ANO. Děkuji za návštěvu v rozhlase.
0: Moc děkuji za pozvání, hezkým posluchačům.
1: Ivana Lucáková Nesvětová z Naše Česko. Děkuji i vám.
2: Všechny vás pěkně zdravím. Děkuji za pozvání.
1: A za návštěvu ve studiu děkuji Ivanu Strachoňovi z Ostravské levice ze sdružení KSČM a nezávislých kandidátů. Díky a hezký den.
3: Děkuji za pozvání a přeji posluchačům pěkný večer.
1: A volební speciál z Ostravy bude pokračovat samozřejmě i zítra a pozítří vždy po 17. hodině. Zítra představíme a prostor dostanou kandidáti ze sdružení Srdcova, tedy ODS, Lidovci, TUP 09 a Nestraníci, a taky Svoboda a přímá demokracie a také hnutí Ostravák. Vladimír Šmehlík se na vás bude těšit zítra po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.
4: Komunální volby 2026.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Život plne dál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. Kardiologové Ostravské fakultní nemocnice vylepšují metodu léčby plicní embolie. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Český rozhlas. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
4: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlavně platný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
2: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice spolupracovali na vzniku na rychlejší a šetrnější metody léčby plicní embolie. Zapojili se do tříleté studie, která potvrdila, že léčba pomocí katetru je účinnější než starší postupy. V Ostravské fakultní nemocnici takto doktoři pomohli zhruba stovce pacientů, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
5: Prostřednictvím vpichu v třísle lékaři zavedou pod rentgenovou kontrolou trombolytické katetry do plicních tepen a začnou postupně přímo do krevní sraženiny aplikovat trombolytikum, tedy lék, který krevní sraženiny aktivně rozpouští. Výkon se provádí jen v místním znecitlivění a trvá 10 až 20 minut.
2: Město Český Těšín dokončilo opravu dvou kaplí. Obnova obou menších sakrálních staveb zahrnovala i restaurátorské zásahy. Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Stanislavicích z konce 18. století má novou zvoničku, starou střešní krytinu nahradil štípaný dřevěný šindel. Trhliny ve zdivu zednici zpevnili, budova získala i hydroizolaci.
6: Podobným způsobem dělníci opravili i kapli na Hřbitovní ulici, postavenou v roce 1848 ve stylu zlidovělého empíru. Restaurátoři se zaměřili na obnovu umělecké kované mříže. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, výjimečně se vytvoří i mlhy. K ránu pak od jeho západu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 11 u Těrlicka dávejte pozor. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut, která může bránit hladkému průjezdu. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Přeji vám krásný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, vaše ostravská rozhlasová rodinka. Ano, už za malou chvíli otevřeme tu dnešní. A kdo slaví svátek má Hanuš, tak Hanušům vše nejlepší a všechno nejlepší také dnešním oslavencům narozenin vám, kteří jste se narodili 6. října. Druhá půlka hodiny, ta bude patřit folku a také pořadu s tímto názvem Folky. Teď pro začátek Petr Muk a přání příjemného poslechu.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Do ostravské rozhlasové rodinky nám píší z Městského klubu seniorů z Karviné z ulice v Áleji a prosí nás o hudební gratulaci pro dnešního oslavence. 6.10. slaví narozeniny pan Zdeněk Hopšil. Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce, prosíme Ostravské rádio o směs písniček od Moravanky nedaleko Trenčína. V těchto dnech totiž slaví krásné narozeniny paní Jana Malá. Milá teto, přejeme ti všechno nejlepší. Přejeme ti radost, štěstí, pohodu, boží požehnání a také hlavně hodně zdraví. Máme tě všichni moc rádi. Jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, milá redakce. Prosíme o písničku už v úterý 6.10. Ve čtvrtek totiž slaví své jmeniny naše babička Věrka. A tak bychom jí už dnes moc rádi popřáli. Jen to nejlepší. Krásné jmeniny přeje celá rodina a těší se o víkendu na setkání. Milá babičko, hodně zdraví, hodně radosti, pohody a optimismu do dalších dnů.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti.

0: Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady, těším se. Víš co, pusme rovnou písničku. Tohle je Pavel Pokorný.

Měsečník na ostrůvku vyhlíží tramvaje. Po letech mlčení první opatrná věta a na zahřátí trochu rumu do čaje. Po letech mlčení první...

0: Byl jsem, prosím tě, v Bruntále. Na Facebooku jsem napsal na profilu, že tam bys tak mají nějaké žáby se zubama, jak to bylo v Kambiku, protože už po dlouhé době jsem zase píchnul. Já jsem myslel, že má nějaké prázdnější kolo, takže... Ale ten zážitek, co to vstal, slyšel jsem jeden z koncertů večeru parku, viděl jsem Mikyho Martina Zábranského, řečeho Miky, nebo Mikeš, jak organizoval jeden z těch koncertů, zvučil ho a uváděl.
1: A viděl... to zvládl všechno najednou?
0: To normálně jak postupně, jedno po druhém, jo? A ty jsi nějaký kousavý. A jel jsem tam taky, abych slyšel, měl udělal být naživo, protože jsem poslouchal jsem CDčko, pustili jsme si něco a chtěl jsem vidět, jak je to naživo. Jestli to je v kontaktu, jestli to je, ta Saša nějak přibije. A ostatně, nechceš se opustit?
1: No to bych docela rád. No a až dohrají, tak nám řekneš, jaké to bylo naživo.

0: Mňau Mňau Band, samozřejmě Saša, kterou tady zmiňoval před chvilkou Milan Kaplan, to je Saša Niklíčková, kterou tady známe v Ostravě dobře u nás v rozhlase. Jaké to bylo?
1: Ale bylo to... Pominu teďka experimenty Martinovi se zvukem, ale v té hospodě to asi nebylo jednoduché. Ale bylo to skvělé. Já teda nevím, jestli kdybych v té kapele vystupoval, jestli by mě nevyloučili z osady. Ale jo, chlobouk dolů, je cítit, že jsou vážně muzikanti, je cítit jakýsi nadhled, někde až možná velký, pro tramskou duši až moc velký nadhled, ale chlobouk dolů.
0: Takže to byl Mňau Mňau Band. Pojďme teď, jak to říct, projektu Živo.
1: Hele, jo, můžeme říct, a teď si pusme něco na Živo, jo?
0: Jo, Živo třeba. Samozřejmě je to Ivo Cicvárek.
1: Jo, ale tam je zvláštnost a propojení, to je taky jeden, slyšel jsem ho na jednom z koncertů Martina Mikeše Zábranského, to je on, jemu, on dělá ty pořady Večery v parku, jeden teďka mu zůstaly, myslím, dvě ty série, Stará Běla a Bruntál. Klobouk dolů, to musí být makačka. Myslím, že na každé z té scéně se hraje v průběhu léta dvakrát, minimálně třikrát. Jo? Teď jak mi to projíždí hlavou. A tam jsem, prosím tě, viděl Živo s Ivo Cicvárkem. Mm-hmm. A myslím si, že Ivo se potěšilo to, že byl jediný ten den z toho, co jsem já teda viděl, já už jsem potom kvůli zimě nevydržel úplně do konce, tak byl jediný, který přidával z té první polovičky nebo z první dvou třetiny. Takže klobouk dolů, bylo to pěkné. Ivo, to se ti podařilo. Mm.

jen v jiném století někdy se štěstí vypaří. V programu život uložím v paměť.

0: Ivo Cicvárek, Živo, projekt Živo, písnička Živo.
1: To je dobré. A já jsem prosím teďka vybral něco zvláštního. Byl jsem v Telči, vedle jiného v Telči jsem se dostal do galerie, chtěl jsem vidět, a kdybych to odmítl, tak jsem zaburen, protože ti, kteří věděli, že to musím mít, věděli, že to musím vidět, že to musím prožít. Luboš Malina a jeho Suché jehly. Úžasné. Musím říct, že se mi líbilo. A když jsme odcházeli, tak pan galerista Petr mi ukázal CDčko se zvláštními nahrávkami, kde Luboš Malina zhudebnil nahrávky nebo básničky svojí kamarádky Věry Provazníkové. A k tomu ještě přizval Katku Garciu a dali dohromady celé CDčko. Já jsem z něho vybral zatím jenom jednu věc a ta se jmenuje Měsíci, měsíčko, užijte si to.

měsíci měsíčku, dopřej mi chviličku, chtěl bych s tebou složit své milé písničku.

0: přeji mi chviličku.
1: Chtěl bych s tebou složit své milé písničku.

0: Tak to byl Luboš Malina. Teď už víme, že je to taky výtvarník, nejenom muzikant. A Katka Garcia, Měsíci, Měsíčku. Co si vybral teď, Milane?
1: Hele, jak to tak jeden z těch pořadů Měsíčně máme, co nám kde přijde, jaká alba, tak tohle je Alice Maule, je Střebíče, stejně jako první zpěvák dnešního pořadu, a tahle první písnička se jmenuje Tóny zní.

0: Alice Maule, tóny zní. Ty jsi vybral ještě jednu její písničku, takže tě evidentně zaujala.
1: Tady je prosím tě taková zvláštnost. Tady je Franta Kassel. To je extrémní hitmaker, který už je sice starší kousek, ale je a tady má krásný projev. Takový zvláštní duet. Šrámy.

0: Alice Maule a písnička Šrámy. Koho si vybral na závěr?
1: Loučíme se s Třebíčí a pojďme teďka do Olomouce. Noční kolní.
0: Noční kolní. Kapela Piano a taky vlastně teď kapela Noční kolní. To bychom možná mohli vysvětlit.
1: Hele, víš to o tom, že kolní je cyklista?
0: Jo, už jsme si to tady říkali. Já si to pamatuju. Hlavně Honza Švec nám to album, to vzpomínkové album z roku 91, remastrované, znovu vydané kapely Piano, poslal oběma, takže ho máme každý svoje.
1: Hele, já jsem závistivý, neříkám takové věci. Ale jo, když pomenuje skutečnost, že Honza je specialista přes hlasivky, víš to?
0: Přes hlasivky?
1: Jo, jo, jo.
0: Bych možná někdy potřeboval, tak občas trošku chraptím.
1: Já předtím radši nemluvím, Ale ty písničky si vzpomínám a byly kořením toho, co tehdy na těch festivalech vlastně znělo. Škoda, že to tak rychle skončilo.
0: Byli jsme tak trošku souputníci tehdy v Olomouci, kdysi dávno, jako studentské kapely. Kapela Piano to potom nějakým způsobem chvíli ještě přežila a dneska je z ní tedy kapela Noční kolní. Zahrajme si to staré Piano.
1: Takže ahoj.

Co zbylo z tý krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačirate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: Poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing s featem Doobend Kladno s Honzíkem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první, vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jako, že na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout. A Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
1: Přesně co to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit
1: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.
3: Pa!

0: čaje.
1: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
2: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
3: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
2: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
4: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
2: A vy, pane Kolomane?
3: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
2: Zanikly už tradiční romské písně?
3: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
4: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgaty.
2: Vy hrajete na kytaru,
4: ano.
2: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
4: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
2: Hrál jste v nějaké kapele?
4: Ano, hrál, na kladně.
2: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
4: A hymna a to je Čajory domani. Čajory domani, já jde kér magi a góry.
1: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palikera uhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 25:40. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl no. To, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, bylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. Ale tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to, jako, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou,

0: protože je to vlastně flikna na toho novináře, takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy.

0: vyceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: Ne, v divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, no, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no,
0: i
1: určitě
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: To je neláká. Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
2: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
4: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
2: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k týdaný době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919, po rozpadu rakousko-uherské monarchie, zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami, vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakab je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakab, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který, dle dobového sloganu, vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešínské ulici.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

čas tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol

0: samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
1: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
0: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
1: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
0: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
1: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženku, oblečením.
0: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
1: Tak se tam půjdeme podívat?
0: Ano.
2: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
0: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
1: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
0: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty, vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
1: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
0: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
1: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
0: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě, a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
1: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
0: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
1: Tak jdeme.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už dorazilo, dalších asi 400 000 by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledávala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: Ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěřití se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí. Ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde. Není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe a jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číš.

0: ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš, přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine,

0: Tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
1: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
0: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
1: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
0: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
1: Ne.
0: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá Jirka? Rozřízla jsem jí vidlečkou a ochutnala.
1: Oh.
0: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
1: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
0: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
1: 100 košů?
0: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
1: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
0: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Víte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
1: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
0: Co pak to máte, broučku?
1: Časový program vašeho benefičního turné.
0: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
1: Za 3 týdny.
0: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
1: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
0: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
1: Tady je seznam míst.
0: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
1: Sosnogorsk.
0: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
1: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
0: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
1: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
0: Ach ano, odešla jsem jako malá.
1: A vrátíte se jako velká.
0: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
1: Jistě, Marfo Petrovno.
0: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
1: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
0: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
1: Ano.
0: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
1: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
0: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
1: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
0: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
1: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
1: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
1: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli.
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Oh, pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

dnes, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libušči na smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor. Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Hrzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
3: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři, taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tance, ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.
3: Děkuji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: No, je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně tamně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano,
1: pro
0: ano, život. Ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě Dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla ten populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma dušama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Klidný čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, dobrou hezký noc. Večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička? No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, nebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci,
0: no.
1: Já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné město u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoologická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Uh-huh.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: a už jsem mohl mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch, nech to dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Uh-huh.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu v Hradci Králové,
0: uh-huh.
1: 8 árov,
0: uh-huh.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: uh-huh.
1: no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělal podrženou seštěnou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečil a to, že se všechno takhle podařilo pěkně, jo?
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami
0: jo.
1: Vnucí.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teraz po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Ináč že se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teraz, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Má jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky písanou češtinou, udělal jsem si tady maturicu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Majanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básník, napísal prvou jako básničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavorosa, kde zosla po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vliv na další postup, na třeba na vyučení.
1: No je, je, to já víte, se, že ne. No.
0: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo. No a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo. Taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
1: Pánečku, no.
0: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo ne, méně cená, nebo něco, člověk,
1: no
0: že...
1: No je, to víte, že ne.
0: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo? A ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo?
1: No,
0: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži úpravy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
1: Ano,
0: no
1: ano.
0: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to by... To bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo?
1: Jo, jo.
0: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
1: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
0: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal naši úřeli, jsem nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a když vidím ty lány, tu táku, a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
1: Jo, jo.
0: Prostě dostali jsme to zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
1: Ano, a klaplo to
0: škoda,
1: všechno.
0: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěřili, některý, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
1: že jste
0: jo.
1: Že rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a... A
0: no to
1: zdravíčko,
0: trošku takový, musíme se hlídat, jo. No a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo.
1: Jo, jo, opatrně, no, ano, no. Přesně tak.
0: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
1: No to utíká všem, já vím, no.
0: No, takže to je to tak. Bude, no, takže... Takže tak, tak říkám, tu rácu chcete spokojené, jo?
1: Tak to je dobře.
0: Říkám,
1: to je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
0: Děkuju, tak.

0: Natyčou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zmínit na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďko já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška tašla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se
1: já
0: vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem mu vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem jí panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý. Toho jsem dovedla do jedné ochranovní mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé učitelé. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana mě vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla domů, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák, pán. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Ona se měla i pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že
0: na
1: světech se musela jít do, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ty moje, ta nevlastní matka, přišli prvního a dostali od milostaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím, rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Že se to povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Mm-hmm. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala ve zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Teda. Jo, jo, jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pánu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povedlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi, velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika, no a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že jo?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc, poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je tu. Klídeček. Už rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže lídeček a tak, jo?
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuji moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Mějte se hezky. Tež. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Stojím v dešti.

0: Právě hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně štílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost z toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na Svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicima.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? to, že oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jí zamávala a odjela jsem.
0: Jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, vzpomínáme, no, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, samozřejmě to tam sama, muže mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam tím, ráda.
1: A, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Uh-huh.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Uh-huh.
1: Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Z Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Uh-huh.
1: No a ten k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela všechno.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: Od 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí panem doktoru a paní doktorky.
0: Ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjímu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása.
1: Takže nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co vše, o čem sním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím, tak já zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. Pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali. No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal. Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení. A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000 a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný,
0: jo.
1: A byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl.
0: Jo.
1: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, držel se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
1: dokázal.
0: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju
1: a
0: taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 12:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená. Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit. Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že ten se ze ženou vzali. Žili jsme spolu celkem 22 let, dva roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek. Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už

0: není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce v dobe, protože žena se mě utopilo. Takže jsem si našel kamarádku. A teďka se seznámím s jednou paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná, nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
1: Ano, to, ano.
0: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádím rok a půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte. A to je i důvod, proč jsem se... vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
1: Tak to je dobře.
0: A mám radost, když se teda dovolám, když se nedovolám, no nedá se nic dělat, no. Tak,
1: prostě tak to se stane, jasný. Ano, přesně tak.
0: No a tak jsou takové uplakánek, no, bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu, no.
1: No tak vám budu držet palce, aby to...
0: Začíná od nuly, no, teď už mám 2,50, no. A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
1: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
0: Stavíme spolu pucle, to je primo. Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo. Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
1: Jo.
0: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana. Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
1: Ano, ano.
0: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no, nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mají fakt pěkné písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. No, nejde tady hodně.
1: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme
0: jo,
1: tady
0: tak
1: na... No,
0: tak...
1: ano, přesně.
0: Dobře, tak. Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
1: Dobře.
0: Já tam půjdu.
1: Dobře. Není vůbec zač.
0: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Odmilu, zkrátka všechny linkaře.
1: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
0: Já věřím, co říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
1: Tak děkujeme mnohokrát.
0: Mějte
1: se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jednou v jakém směru, že? Mm-hmm. Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já jo, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, mm-hmm, a jsem si tady poznali. A já jsem se odstil s mojí matkou, mm-hmm, následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z české perutě 312. Mm-hmm. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no?
1: No tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování, mm-hmm, a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Mm-hmm. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Mm-hmm. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, uh-huh, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, uh-huh, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, uh-huh, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To uh-huh znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Uh-huh. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za roky strašné, jak fašisti nesmí existovat. To si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, předvečer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no.
0: Jo.
1: My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: To bylo úžasné. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo.
1: Třeba letní návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc
0: a hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, teď někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a Nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: psal.
1: Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... Opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Ale co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No, co fňukáš?
2: Tak já jsem zjevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No, to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No, už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné, to... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď, Julio, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tady, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No,
5: no. No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní. No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Ha. Počkat, první sníh?
4: No. Tati,
5: ne? Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťoldo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati,
5: no.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Ale tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jup. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kirchner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kirchner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kirchner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluv

0: pravé.
1: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
0: Tato, naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový... takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
1: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře? Jste
2: přímo, přímo to jsem řekl.
1: A velmi, velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
1: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně, jako úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
1: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
0: To myslíte vážně?
1: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
0: Smím se teď zeptat já?
1: Musíš přímo, jsi na řadě.
0: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
1: No, tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no to byla událost, to bylo něco hodného.
0: Já to věřím.
1: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat, až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
1: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
1: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
0: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
0: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
0: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu
1: kladu. To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
1: jak
2: ne,
1: jsem
2: ne.
1: se učil ve škole, no, no. tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
0: No, Ježiš, školy... tak Juldo,
2: no, dobře, tak prosím.
1: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
1: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
1: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
1: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
1: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale...

0: Když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když dítko, jo, když už rozum bralo na matku, se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo, jo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
1: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku. No já poslouchám, no prosím,
0: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
1: Výborně.
0: Protože tady ta... Ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
1: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
0: Tak rozplyne.
1: Rozplyne.
0: Ano, přesně, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
2: Už jsem se zakousal.
0: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
1: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
0: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov, nikdy
2: ano,
0: si nemůže
2: říct... není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
0: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád rada.
1: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
0: Ano, to je konfese.
2: To je odpověď vyzrálého umělce.
1: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
0: A přehnané
1: trošku. Ale říká mistře,
0: to
1: že?
0: Vyzrálé bylo
1: tak,
0: trošku přehnané.
1: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
0: učitelem.
2: Učitelem, ano.
0: No, právě, to ne.
1: No a...
2: Ještě jeden malinový džus?
0: Ano, rád.
1: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
0: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
1: Ano.
0: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
1: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
0: Ano, prosím.
2: Hrajete rád v pohádkách?
1: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
2: Tak se zeptej.
1: Hrajete rád v pohádkách?
0: Strašně.
1: A když tak koho?
0: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
1: Ale?
0: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
1: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
0: někdy dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
1: to zní velice hezky.
0: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
1: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš.
1: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
0: Jak se má na divadle hrát?
1: Ano.
0: No, dobře se má hrát.
1: Jo, jistě to chápu.
0: To je šalamounská odpověď.
1: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
0: Aha, tak já vám propovím.
1: Aby pochopili tu postavu, kterou
0: vám,
1: právě vytváříte.
0: Rozumím.
1: A mohl bych pokračovat, ale...
2: Radši ne.
1: Ne. No, jistě.
0: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
1: Slyšíš, Hurvínku? Zapiš si to za uši.
0: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
1: promiňte.
0: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
1: Co prosím?
2: Slyšíš, ta Duldo, zapij si to taky někam.
0: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
1: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
0: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
2: Taťulo!
1: Posunu se, pardon.
0: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držet ti zrcadlo před přírodou. Ukázat ti ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
1: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
0: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
1: Aha! A to nebyl Našinec?
0: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
1: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
0: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
1: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
1: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
0: Velmi, velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
0: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
0: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
1: Poslouchá vás?
0: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
0: No ano, tak to z toho poslouchá.
1: No vidíte, takže...
0: No prosím, poslouchám.
1: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
0: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
1: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Taťuldo. Mistr stojí tady, vedle.
1: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední-odpolední spánek.
2: To bych chtělo závěr. Mohl bych, kolego Kopecký, kolego mého Taťuldy, vznést poslední prosbu?
0: Ano, jsem s ní. Psst. Taťulda už spí.
2: A ještě poslední otázku.
0: Ano, prosím, jakou?
2: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
0: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
2: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Taťuldy. Na shledanou, mistře!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s Taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
3: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí? No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Eli, Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No?
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný...
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky, já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc, pane.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti, polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí, prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik, šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
4: Pane
2: Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanku,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko, to by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš... Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No, budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, ale Božena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S Boženou Krupičkou.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na folimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.